tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolem a skotačí, a zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí, a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce zedřený.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Oh,
1: sykl tiše Vinetů, rudý spiduch vylézajíc pozadu z houští.
2: Právo jsem, nad lesem, neidentifikovatelný předmět vacem.
3: Zelení mužíci.
1: Staňte se také zkušenými stopaři. Bedlivě naslouchejte a odhalte společné téma soutěžních písniček. A třeba z toho i něco kápne.
3: Se ptáš,
4: štěstí je jen mužka zlatá.
1: Víkend stopařů už tuto sobotu a neděli ve vysílání Country Rádia.

Dálnice to je stoka z městských stok. Slídí tam šelmy, slyším jejich krok. Chtějí tě pod mě dostat, stůj co stůj. Tak pámbu a policajt tě opatrují. V půl třetí ráno vidím v záři hvězd. Divnou postavu kráčet prachem cest. Zamává na mě a já dávno vím. Ač mrtvý strachem přesto zastavím. Říká mi dálnice, to je stoka z městských stok. Já měl trochu smůly, zkrátka špatný rok. Taky havárku měl jsem tady u třech skal.

než jsem se nadal stopař, byl ten tam. Já dál páděl dálnicí, co víc než znám. A věděl jsem, že mi zbývá jen pár chvil. Ke třem skalám bylo to tak 9 mil.

0: Tak co, pane Švejnoha?
1: Dobrý den, pane Velíček.
0: Dneska nenadíráte?
1: Nepak, dneska se mi nechce, já tady mám zajímavý čtení, jejte.
0: A, něco napínavýho?
1: No, to ani ne, já tady mám takovou knihu Astrologie.
0: Astrologie?
1: Jo.
0: Astrologie, no jo, to já znám, to je zajímavý, no jo. To je takový to čtení, jak se člověk dozví, proč se narodil a tak, že jo. A když umře, tak se zase dozví, proč umřel a takový, no jo, to je zajímavý.
1: To no tak ten... zrovna takhle to není, víte.
0: Ne?
1: Ale tady stojí takové, jako třeba, jaké kdo má vlastnosti, jaký osud ho čeká, víte, a tak podobně.
0: A jo, věci. A to by mě taky zajímalo se dozvědět, jaký mě čekají vlastnosti. To byste mě mohl z toho něco přečíst.
1: No to já vám rád přečtu, pojďte, jo? Já vám to, když vás to zajímá.
2: No jo, povím, mě to nezajímalo, to no, víte, že jo.
1: Posaďte se tady a já mám
0: samozřejmě,
1: přečtu.
0: Samozřejmě, že to zajímá, člověk taky rád někdy nakoukne sám do sebe, že jo.
1: No jo.
0: Poněvadž lidi se neznají, víte, ale lidi jsou potvory, vám řeknu.
3: Myslíte?
0: Věřte mi to, já to vím podle sebe.
3: Tak, já vám teda přečtu, ale napřed mi řekněte, kdy jste se přesně narodil?
0: No tak přesně to bylo, to vím náhodou přesně, protože to přesně na den mých narozenin, víte? A je to přesně 6. září, nějak po obědě, myslím, že to bylo, nebo po kafi, nebo tak,
3: tak nějak. To jste, myslím, bík.
0: Cože jsem?
3: Bík, myslím, že budete.
0: Bík? Jako bejk, já?
3: No.
0: No tak to bych ani neřekl, snad za mladá ještě, že jo, ale... Dneska už, bák, to už to ne...
3: Počkejte, ne, vy, myslím, budete pana.
0: Pana, já?
3: No jo, určitě jste pana.
0: Prosím vás, to už korné. Jsem byl třikrát ženatej, prosím vás.
3: Ale ne, pana to znamená jako, že jste se narodil ve znamení pany, víte?
0: Jo, takhle, no tak to je možný, no ale jak se tohle znamení ke mně dostalo, to teda nevím, co se...
1: Tak napřed se podíváme, co tady stojí o vaší minulosti.
0: Ano, jako z dřívějška, že jo?
1: Jo, tak tady stojí, že vy jste například jako dítě a chlapec mýval hodně smůly a teprve ve vašich 20 letech se vám tato smůla protrhla.
0: No jo, a víte, že by to mohlo souhlasit tohleto?
1: Jo.
0: Smůlu, no podívej se, já jsem například, já pocházím z chudý rodiny, že jo?
1: Jo.
0: Já jsem například za války jsem spal s mým bratrem v jedné posteli, ve dvou jsme spali.
3: No tak to by mohlo být ono.
0: No vidíte, a teprve později, že jo, se naštěstí můj bratr oženil, jo. Takže jsme pak teprve spali ve třech, že jo?
3: No tak tohle není zrovna typický příklad.
0: No, ale tak trochu přece jenom, víte?
3: No tak pro změnu se teďko podíváme do přítomnosti třeba, jo? Tak tadyhle například stojí, že vy jste teď v nějakém smolném období.
0: No jo, no to je pravda. Mě teď facko jedna smůla za druhou.
1: No jo, a taky tu stojí, že byste teď v tomto období nikomu neměl nic půjčovat.
0: Půjčovat nic?
1: No.
0: Tak jo, počkejte, no jo... To je pravda. No vidíte, to jsem měl vědět dřív, tak se mi tohle nestalo.
3: Co pak, půjčil jste někomu peníze?
0: Ale peníze ne, no ale půjčil jsem kamarádovi na 14 dní manželku, víte? A když mě ji vrátil, tak vám neměla ani korunu.
3: No takhle to tu není míněno.
0: No, ale ten směr to má, víte, tak trošku. No a to mě zajímalo, co tam ještě všecko o mě teďko stojí. No,
1: stojí tady ledacos například.
0: No.
1: Taky tady stojí, že by se vám v tomhle období mohlo nějaké onemocnění stát nebezpečným.
0: Onemocnění?
1: No jo.
0: No jo, vlastně ano, to taky souhlasí. Onemocnění.
3: Jo, vy jste teď něco s onemocněním nebezpečného prodělal.
0: No ano, já jsem nebezpečně jsem onemocněl na rýmu.
3: Dejte pokoj.
0: No jo.
3: Dostal jste rýmu.
0: Dostal jsem onemocnění rýmy, ale nebezpečně, víte? No představte si, já jsem měl z rýmy, jsem měl tady úplně rozříznutý čelo.
3: A dejte pokoj, z rýmy rozříznutý čelo.
0: Z rýmy, ano.
3: Jak je to možný?
0: No smůla, no. Já jsem takový smolář, no podívejte, když někdo má rýmu, že ho může kejchat, jak chce, nic se mu nemůže stát, jo?
3: No co by se mu taky mělo stát při kejchnutí?
0: No vidíte, a já jsem kejchnul akorát ve chvíli, když jsem stál před skleněnýma dveřma.
3: No jo, no tak to teda je opravdu smůla.
0: No vidíte,
3: to, jo,
0: to souhlasí všecko.
3: No, jo.
0: No to by mě, ale to nebylo všecko, to se mě stala ještě jedna taková věc.
3: Taky s onemocněním?
0: Taky, ale zase ne s rýmovým, nýbrž se zubním, víte, zubní onemocnění. Zkrátka jsem se, chtěl jsem si dát vytrhnout zub, víte? No. A jeden známý mě poradil, řekně, že zná takovou metodu, jak si ten zub člověk může vytrhnout sám.
3: A kde víte? Pak to je lepší jít k doktorovi?
0: No jo, no víte, a on povedal, že si má vzít takový provázek, s tím jedním koncem přivázat ten zub, říkal, ten druhý provázek, ten druhý konec přivázat na kliku otevřených dveří, víte? A pak povídá jednoduše, dveře přibouchneš a zub je venku, víte?
3: No, takovýhle rady jde, pán.
0: No, vidíte, a já to dobu, já jsem tak udělal, přivázal jsem ten zub tak a na druhou, na tu kliku a zrovna, když jsem ty dveře přibouch, tak přišla do dveří manželka.
3: Jej, a co bylo?
0: Ale co bylo, co já mám povědět, já tam ten zub mám furt ještě. A manželka má tady vepředu všechny venku.
3: No, to je vidět, že máte to smolný období, no. Počkejte, ještě tady koukám. Tady například stojí, a to si radši taky dejte pozor, že by vám nějaké špatné pochopení mohlo přinést velkou nepříjemnost.
0: Špatný pochopení?
3: Jo.
0: No jo, vlastně ano, to se mi taky stalo už.
3: Nějaká nepříjemnost?
0: No ano, to jak tohle souhlasíte, neuvěřitelné.
3: A jaká nepříjemnost se vám stala?
0: No představte si, byl jsem pozvaný na takovou party jako.
3: Jo.
0: Víte?
3: Jo.
0: No, dostal jsem pozvánku a na té pozvánce stálo prostě, že se koná ta party a tak a že se tam má přijít jenom s bílou kravatou. Víte?
3: Jo, takovej nějaký originální nápad.
0: No,
3: víte?
0: Originální, divnej, takovej hloupej nápad. No nic, já jsem si tu bílou kravatu koupil, víte, a šel jsem tam, jak to stálo na té pozvánce, že jo, stálo tam jenom s bílou kravatou.
3: No.
0: A já vám tam přijdu s tou bílou kravatou a všichni ostatní tam byli oblečený.
3: No. No to je právě to, co jste špatně pochopil.
0: No asi, že jo.
3: No.
0: To by mě zajímalo, co tam všechno ještě za mě čeká.
3: No já, jestli chcete, já vám tu přečtu ještě ledacos, abyste věděl, na čím máte dávat pozor.
0: No jo, ale počkejte, teďko ne, moment, mě nějak rozbolelo břicho, já totiž to budu mít asi z toho koně, já nevím.
3: Z koně? Vy jste jet nějakého koně?
0: Ale ne, já jsem ho nejet, já jsem ho ošetřoval a krmil a tak.
3: A z toho vás bolí břicho?
0: No jo, ale tak bylo tak, já byl u známých a oni tam mají koně a ho krmila, tak. Vy jste nevěřil, jaký kůň, jaký to je záludný zvíře.
3: Prosím vás, kůň záludný?
0: Ano.
3: A co se vám přihodilo?
0: Ale já nevím, jestli vám to stačí dovyprávět. No zkrátka jsem toho koně krmila tak a koukám, on takový byl nějaký smutný a tak nafouklej, víte, nic nežral, taky už dlouho nepustil žádnou koblihu na zem. No já jsem to řekl tomu mimo známýmu, že to je nafouklej a to s tou koblihou a tak. A on mi dal takový prášek a řekl mi, abych si ten prášek dal takhle do ruky, víte, abych si ho nasypal do ruky. Tu ruku, abych dal koni takhle to předčumák a fouknul do toho, víte.
3: Jo.
0: No já jsem, já budu muset jít.
3: Počkejte, dopovídejte to, když už jste začal.
0: No já jsem to tak udělal, zkrátka dal jsem tu ruku, já co vám mám povídat, a přišel domů a běhavku a strašný, no to je bolení strašný.
3: A jak
0: no,
3: je to možný a z čeho?
0: Ale z čeho, ten kůň fouk dřív.
4: Ahoj, tady Věra Martinová. Chci vám říct, že se na vás moc těším a doufám, že se potkáme na Country Fontáně v Ostravě 20. června 2026, což bude za chvíli.

v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe, až zítra ráno v pět

škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi.

zrcadlo obracet. Já u zdi budu stát, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj, prosím, nezapomeň.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

čtyřek rozchodů. Říkávám si, jen si věř, v srdci mám hořící keř. Kdo brečí, ať brečí, já jdu hledat svobodu.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior. Country Radio.
2: Tuhle jsem chtěl napsat nějaký text a vychválit tu krásu kolem do nebes, jak jsem na to pořád

Je to dobrý, nebe je modrý. Je to dobrý, nebe je modrý. Jako výkřik z baru bych to bral, ale kritik by mě na kusy roztrhal. A já na ně tolik dám, když tě nemají rádi, zavřeš krám.

0: 高校が落ちます、落ちます。
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, dobrý den.
1: Jaké máte psání?
0: Oni mi říkali, že se mám hlásit tady v baru u Černýho Piráta. To jste vy?
1: Ano, to jsem já. Jo. Posaďte se.
0: Děkuju, já jsem Hlusvisiák. Hlusvisiák mé jméno.
1: Mě.
0: Tak to jste vy, Černý Pirát.
1: No.
0: Safra, vypadáte tak jako, spíš jako normální český vydřiduch.
1: Co pak jste nám přines?
0: No, tak já bych se chtěl mluvit s panem vedoucím.
1: To jsem já.
0: Jo, tak to jste taky vy.
1: No.
0: Safra, člověče, vy jste samá funkce. Kolik vám dělá penze?
1: Já přece ještě nejsem penzi.
0: Ne, tak do ní teprve marodíte, víte?
1: Krista pána, proč myslíte, že marodím?
0: No, já vypadat jako vy, tak na to beru úrazovku.
1: Tak podívejte se, co jste si psal.
0: No, já jsem jdu na to místo toho vrátnýho, jo?
1: A tak, vy jste si podal žádost na ten konkurs.
0: Ano, ano, ano.
1: Ale to nejdřív musíme posoudit vaše schopnosti.
0: Ale to je nesmysl. Moje schopnosti můžu posoudit jedině já sám a moje stará. Jenomže ta je bere z úplně jiný stránky, víte? Vy mi rozumíte, vy jste mužské, víte?
1: Tak vy si věříte.
0: Drahý pane, kdybych si neměl věřit já, kdo už by mě měl věřit?
1: No tak dobře. Tak vy se ucházíte o místo vrátného v našem podniku.
0: Ano,
1: no
0: ano.
1: Tak to vám musím položit nejdřív několik otázek.
0: No, mě a proč?
1: No kvůli orientaci.
0: A tak, jo.
1: Abyste věděl, co vás tady čeká.
0: Ano.
1: Jsou vám známy práva a povinnosti vrátného v baru?
0: No tak to zrovna ne, v baru ne, ale jsou mi známá práva a povinnosti ve sběrných surovinách.
1: No, dovolte...
0: no a to je to samý, tak. Helejte. Hodit na váhu, zapsat na papírek trojmo.
1: No počkejte, přece byste nechtěl naše hosty házet na váhu.
0: No teda házet ne, to já už je ukecám, oni tam půjdou sami. Já je ukecám, já umím strašně kecat.
1: Proč by chodili na váhu?
0: No aby jsme zjistili, v okolí budou lehčí, až budou odcházet, víte?
1: Nesmysl, vážit se nebude.
0: No prosím, jak chcete, vy jste vedoucí, ano. Ale šacovat je můžu, ano?
1: No Krista pána, jak byste je mohl šacovat?
0: No jak takhle, helejte.
1: No
0: takhle,
1: počkejte, co to děláte?
0: No vidíte, jak mi to
1: šlo.
0: Koukejte, co jsem vyšacoval. Safra, to je fotografie.
1: No.
0: Páni drazi, a to je vaše vnučka?
1: Ale ne, to je dcera, mé přítelkyně. Ale
0: tady druhá fotografie, a to je zase vnučka vaší dcery, ne?
1: Ale
0: to,
1: no, já nevím.
0: Safra,
1: a patrně, porte. Ano.
0: A že se neoblíkne, když se nechá fotit, necudá.
1: Koste! Ale dovolte, to je na pláži, v Rumunsku, no, na pláži.
0: A ten dědek vedle, to je Rumun?
1: Ne. To jsem přece já.
0: To jste vy, je. Že vám nedali aspoň čepičku.
1: Ale naše hosty rozhodně nemůžete tady šacovat.
0: Aha.
1: Mohl by z toho vzniknout skandál. Takový host by si toho mohl všimnout.
0: Jak toho, co pak odsuděn někdo střízlivej?
1: No ano, taky se stávají takové případy.
0: Tak to neplníte plán, víte?
1: Ale ano. Ale podívejte se, přijde pán s dámou.
0: Ano.
1: Pán se patřičně setne.
0: No.
1: Ale dáma si jakž tak zachová ještě přehled.
0: No jo, ženský jsou bestie. To já znám z domova tohle. Helejte, když mi kluk skočí pro 2 litry piva, tak mi ho růžena celý vypije. No jo, ale v restauraci si dá jenom limonádu, víte, aby se udělala hezkou a já, abych vynikl z té horší stránky.
1: No, podívejte se, taky vám tady vznikne problém,
0: ano.
1: Koho pustit dovnitř.
0: Ano.
1: Přijdou k vám cizinci.
0: Jo.
1: Poznáte podle toho, že...
0: Že mají peníze.
1: Ale ne, že...
0: Že můžou jezdit v autáku v opilí.
1: Ale ne, že mluví cizím jazykem.
0: No, to je fakt. Těžko si lze představit třeba maharadžu, jak mluví chocky, víte? Já přišíl tepřívá na břítov, Hanálko.
1: No, vidíte.
0: U nás.
1: Tak podívejte se, přijdete třeba takhle.
2: Bonsoir, monsieur.
0: A je, to je Francouz.
1: No,
0: jak jste si zaspal nos, to jsem poznal Francouz. V tom případě mu řeknu, foj, foj, mesie, foj, foj, aseje, na kole, no, a nastavím ruku.
1: A co, když přijde s dámou?
0: Tak nastavím dvě.
1: No, tak dál.
0: Ano.
2: Good evening.
0: A je. Angličan. To spíš Angličan, víte?
1: No, Angličan, no,
0: Angličan,
1: právě.
0: Nebo... Jo, tak to řeknu. Když Angličan, tak řeknu. Hello, lucky strike.
1: No.
0: Hello, Dolly. Koukej, bejt, okej. A nastavím ruku.
1: No, výborně. A třeba přijde takhle. Bueno, sera, signore, avete un tavolino libero?
0: A je, znám, libere. znám. A? Jak jste řekl, sera, pozná jsem, to je jich.
1: No, prosím.
0: Sera, jich, tak Budějovice a tak, víte. V tom případě řeknu, servu, signore, piškum prečin záno, čumendo, šupito presto, voni magore, čau. A nastavím ruku.
1: Dobře. Guten Abend. Bitte schön, haben Sie noch ein Platz hier?
0: Ja, ja. Kisti hnat. Sicher Platz fort im Revere. Ahoj, Lili Marlen. A nastavím ruku.
1: Výborně, vidím, že ovládáte řadu jazyků.
0: Ano.
1: A co když k vám přijde Čechoslova?
0: No, proč ne? No. Znouze i Franta dobrý.
1: No jo, ale co když přijde takhle? Maresto Jabaruško. Hrejte, šéfičku, nebyl by tam jedno křesílko?
0: Jo, bylo, šéfičku, elektrický. A nastavím ruku.
1: Výborně, dál.
0: Ano.
1: Teď dávejte pozor. Přijde tlustá paní se zrzavým přelivem a bude tam dělat strašný kravál.
0: Poženu svinským krokem.
1: Sláva, dobře, to je totiž moje paní.
0: Jo, už. No v tom případě, pardon.
1: Ne.
0: A kdybyste chtěl, tak...
1: Ne, já to nechám, úplně na vás.
0: Výborně, tak jsem přijatý.
1: No ne, počkejte, to my vám ještě napíšeme, víte? Aha. Obsadit takové místo, to není jenom tak. To musí být člověk ryzího charakteru. Musí být solidní.
0: Ovšem.
1: Musí mít, no prostě, dneska se nám do pohostinství loudějí všelijací živlové, berou úplatky.
0: Ano.
1: Nechaj se, prosím. Urážet spropitný.
0: No, pane vedoucí, ještě jste mi připomněl. Helejte, s tím spropitným jo. Jako co vyšacuju, jo?
1: Jo,
0: tak jsem chtěl říct, že jdeme spolu samozřejmě na půl.
1: Výborně, pane Hlustvisihák, jste přijat.
0: Děkuju, otcivě.
1: Přijat.
0: Děkuju. Okay.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country Rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme první, ale opravdu skvělé album kapely Gentlemani.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

Trestná činnost člověka je určována samozřejmě také prostředí, v němž se člověk právě nachází. Každé prostředí je samozřejmě něčím typické a něčím toho člověka ovlivní. Já tady mám teďka jeden případ z vojenského prostředí, kdy byl souzen vojín pro ublížení na zdraví a bylo nesmírně tedy zřejmé, bylo patrné z toho spisu, jak to prostředí na vojína tam působilo. Ve spise bylo možno dočíst se třeba mimo jiné i tento záznam. Jmenovaný vojín byl stíhán též vojenským prokurátorem, neboť 6. května vstoupil jako člen pořádkové hlídky do bytu Boženy N. a tam se jí pokusil znásilnit předstiré služební úkon. Případně tedy vypovídal tam ještě o něm jeho přímý nadřízený tohoto vojína, který mimo jiné zase uvedl. Jmenovaný dokonce odmítal uposlechnout můj rozkaz a tak jsem ho upozornil, že mám o 2 pecky víc než on. Na to reagoval fackou a slovy, teď máš víc o 3 špenáté. A já vám ten příběh, nebo ten případ přiblížím formou vlastně autentické výpovědi tohoto vojína, tak jak ji učinil před odvolacím vojenským soudem. On byl odsouzen, došlo k odvolání a tam on vypověděl takto.

Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba.

to před léto, jednoho dne časně zrána, řekl můj táta, Krista pána, další kluk, zase kluk, a ten kluk jsem byl já. Se mnou první regiment se chystá k boji, Jižan proti sebe řanu stojí, uchovej, uchovej, uchovej, Dixieland.

okna, tam, co leží kdysi. Kdo zná, jak veliká je Dixie? Kdo zná, jak veliká je Dixie? Šedá bluza barvě červánků se ztrácí, na zem zesedel se mužikácí. Dál, žij dál, Dixieland. Bože, jak rád zase bych byl z vojny zpátky, spat si domov na okamžik.

turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. V výpravě v Doubravě malý krys

si, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

nejsou jenom nástroje, který předstírám, že ovládám. Já jsem ale hrál na spoustu nástrojů. Já jsem jako chlapec začal, to už tady tamhle Venoušek slyšel, na housličky taky, protože housličky byly sice nejtěžší, ale nejlacinější. Takže z toho, co jsme ušetřili, tak mě koupili housle. Aha. Já jsem si jednou prosedl na parku, tak jsem se pak věnoval hudbě teoreticky nějakou dobu, než si u nás někdo schoval klarinet a už mu ho nevrátil, jak jsem potom hrál zase na klarinet. Já jsem na spoustu věcí hrál. Já jsem už tady říkal, že jsem hrál i na klavír. Jsem se učil, ale proč jsem dělal neslušný návrhy té učitelce, tak zase z toho se šlo. Potom já si pedál s její nohou pořád. To já jsem právě splanul, to byla konzervatoristka. A já, jak je známo, tak chlapci v určitém věku se zamilují do chlapců starších, do fotbalistů, do idolů takovýchhle, že jo, těch sportovců, nebo to, já měl rád Chirona, Caraccioli a tak dále, ale tím jsem se nedostal. Tak prostě, a potom v pozdějším věku, když jsou asi tak 15, 16, 17, tak se jim líbí starší ženy, protože už mají daleko větší pochopení pro tyhle ty blbečky v pubertě. A mně se zalíbila... Takže já jsem hrál bajerku vlastně z paměti, pač já na ní pořád koukám. Pak jsem hledal pedál pořád a to a pak jsem povídal, co když jsme se sešli jednou bez klavíru a ona pohádala to ano, ale už jsem v životě nepřijdu. Tak jsme se rozešli.

jednou pro vždycky na tebe vtisk. Ovál dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk.

tak zejvaj značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

kotli údolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně mi

klaďák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

Snad ze mě zůstal kus. Vzpomínám si na každý z těch dní. Vzpomínám na chvíle, kdy jsem byl.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

zná už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

když si tehdy přinesla na talířku křupky. Musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka,

a tak vlastně krásně psal jsem jenom básně, že už nikdo nevydá, je to teď vidím jasně. Já jen celý léta dlouhý byl jsem plný to.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec. Srny ukrývají svá mláďata před predátory ve vysoké trávě. Tam je ale pro změnu ohrožují zemědělské stroje. Dobrovolníci ze spolku Stop sečení srnčat proto na Plzeňsku před začátkem sečení v brzkých ranních hodinách monitorují louky pomocí dronů s termokamerou. Cena průměrné obědové nabídky u nás poprvé překročila 200 korun. Restaurace dál zdražují, prý kvůli surovinám i vyšším platům. Lidé proto častěji řeší problém, kam půjdou na oběd, zda si odepřou polévku, nebo si dají třeba jen poloviční porci. Hranici 200 korun za oběd překračují Praha, Brno, Liberec a nebo Plzeň. Nejlevněji si lidé nají ve Zlíně nebo Olomouci. No a tip na výlet má kolega Savana.
2: Ve dnech 24. a 25. června se veřejnost mimořádně dostane do míst vojenského újezdu Březina, kam je běžně vstup zakázán. Nový ročník komentovaných ukázek pro veřejnost nabídne speciální trasu, ukázky výcvikových zařízení i zastavení na jinak nepřístupných lokalitách. Zájemci se musí předem ale registrovat přes rezervační systém. Luděk Savana, Urbánek, Vyškov.
1: To byly víkendové zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Víkend stopařů na Country Rádiu.
1: Pěkné dobré ráno, máme sobotu 30. května 2026, svátek má Ferdinand. Hodiny ve studiu ukazují 8 hodin 4,5 minuty. Vy máte naladěné Country Rádio, kde vaším dnešním dopoledním průvodcem bude Vítek až do 12. No a tak, jak jste slyšeli, máme víkend stopařů. To znamená, že vám vždycky na začátku hodiny zahrajeme 4 písničky. Ta první, co teďka dohrála, tak to byly Hoptropáci a jmenovala se Silnice. A teď budou hrát další 3 a všechny tyhle 4 písničky mají společné téma. A první, kdo ho uhodne a kdo se taky musí dovolat na 210 323 333, tak vyhraje CDčko. V této hodině soutěžíme o CDčko Hany a Petra Ulrichových a to téma je na vás. Takže si připravte prstíky, připravte si telefon 210 323 333 a já vám pouštím další 3 písní, které mají společné téma už i s tou první od Hoptropáků. Tak jdeme na to, příjemný poslech.
2: Šel jsem silnicí sám a bylo horko přímo k zalknutí a míjela mě auta.

Malše, Úpa, Ohředie, Kamenice, Malelabe, Střední Labe, Velké Labe, Ostravice, Loučka, Střela, Marínu, Moravice, Horná, Hnilec, Beronka, Mželatovice, Váv, Úh, Žiletavka, Jevíšovka, Stará,

sadovce z města Chlum. Hned mi řekla, jak jsem jí prvně zastavil, chci s tebou mávat stopařům.

0: No, řeknu vám, přátelé, bylo to náročný a zřejmě asi nebylo úplně jednoduchý uhodnout, co je společným tématem hoptropáků, silnice, Ladislav Vodička, já tu zemi znám, Ohaři a Johnny Sailor stopařům a Michal Tučný, dík za ten stop, tento trochu rozsvítil. Takže já mám na telefonu koho?
1: Ahoj, tady Jarda z Ostravy.
0: Ahoj Jardo, tak prosím tě, co pak si myslíš, že je to společné téma?
1: Takže řekl bych, že téma společné bude autostop.
0: Jsi si jistý?
1: Na 99,9.
0: Jasně, je to tak, uhodnul z toho, já ti moc gratuluju. A víš, co jsi vyhrál? Vyhrál si CDčko Hanna a Petr Ulrichovi. Posloucháš je?
1: Ano.
0: Tak to je dobře. A posloucháš Country Radio?
1: Samozřejmě.
0: Často a dlouho?
1: Dá se říct, že denně.
0: No tak to je
1: denně
0: krásný.
1: Denně a dlouho.
0: To je krásný. A co máš v plánu na dnešek, na sobotu, když je takhle brzo po ránu?
1: 8, teď jsem 15? Skončil v práci a teď už se budu válet jenom celé dva dny, protože počasí bude bůhví jaký. A...
0: No počasí dneska bude ujíme. Dobře, protože bude zataženo, sem tam zaprší a nebude takový horko. Takže dneska je to na vejlet, ale válení je taky hezká činnost, to ti schvaluju. Prosím tě, a já za to, že jsi se dovolal asi první, tak ti zahraju nějakou písničku. Co bys si přál zahrát?
1: Tak třeba Dobešer, Pavla.
0: Dobře, a jakou?
1: Třeba Jarmilu.
0: Jarmilu, výborně, tak třeba. Já tam dám. A pošlem to někomu?
1: Pošlem to všem, co poslouchají, pošlem to tobě do rádia, no prostě všem, co poslouchají.
0: Tak děkujem všem, aby měli hezký den, tobě, aby se dobře odpočívalo a aby ta doba, kdy máme volno, se nám pěkně dlouho táhla. Ale až budeme v práci, tak aby to utíkalo. Je to tak?
1: Naprosto souhlasím.
0: Tak jo. Hele, Jardo, moc děkuju. CDčko ti dorazí nějak, ti ho pošleme přes poštu nebo nějakým kurýrem, takže v příštím týdnu by to mělo být, jo?
1: Super.
0: Díky, tak že jo, posloucháš. Díky, hezký den, ahoj, měj se.
1: Napodobně.
2: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
3: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak to byl Johnny Cash, Cats in the Cradle, na dobrou cestu, ať jdete do Bruntálu, do Brna nebo do Berouna. Ale o dopravě si začneme povídat, zejména o té hromadné v Praze. Dochází k elektrifikaci linky autobusové 176, čili dnes a zítra do 17 hodin je obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Anděl Újezd. Týká se to linek 9, 12, 15 a 20. Rovněž od 18. dubna až do úterý 7. července je dočasně přerušen provoz v úseku Žilivského Vinice, to se týká tramvají, a je to linka 7, 15, 26, 16 a jezdí nová linka 36. A ještě jednou z Prahy máme notoricky známou výluku v úseku Chodkovy sady Brusnice, týká se to linky 22, čili k hradu se dá jít jen pěšky nebo od Pohořelce a ta výluka potrvá až do 17. července. Když se podíváme na

silnice, tak tam nám říkají, že máme dvě dopravní nehody. První je na silnici ve Zdicích, okres Beroun. Je to kousek od té italské restaurace a vozidlo tam narazilo do sloupu veřejného osvětlení, tak pozor. Dále máme nehodu v ulici Novosady, to je obec Dřevohostice v okrese Přerov. Tam jsou dvě havarovaná vozidla a nevím, jak je to možný, asi obě narazila do kontejneru. Je to zhruba v polovině mezi Dřevohosticemi a Turovicemi. Jezděte opatrně, abyste dojeli tam, kam potřebujete, a my vám z Country Rádia přejeme šťastnou cestu.

0: recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
2: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
3: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Waylon Jennings nás přivedl až k 8 hodině 42. minutě, kdy je čas podívat se do kalendáře. Dneska máme 30. května a myslivecký kalendář říká, že máme Mezinárodní den brambor, tak na to se ještě podíváme. Potom je Den sousedů, to je krásný nápad, který byl dotažen k realizaci. Tento svátek si prosadil roku 1999 pan Atanas Perifan a Den sousedů má sloužit k utužování vztahů se spolubydlícími a sousedy. V České republice se tento svátek začal slavit od roku 2001, tak nezapomeňte dneska se svými sousedy utužit vztahy třeba grilovačkou nebo aspoň nějakým panáčkem. Potom máme také Evropský den melanomu, ten připomíná všem závažnost a rizika spojená s tímto onemocněním. Je to totiž závažné onemocnění kůže, jedná se o formu rakoviny, jedním z příčin jsou pigmentová znamenka, která si v tento den může každý zdarma nechat vyšetřit. No a jinak tam máme Ferdinanda. A Ferdinand je mužské křestní jméno starogermánského původu. Pravděpodobně tedy vznik jména se dává do souvislosti s germánským jménem Fridundant. Stejně jako jméno Fridundant se pak významově překládá jako smělý obránce nebo také riskující mír. Některé teorie výkladu jméno překládají jako ten, který se připravuje k jízdě. Tak Ferdinandové se možná připravují na jízdu ze sousedy. Jinak Ferdinandů v České republice je 1782 a je to 137. nejčastější jméno dle jmenné statistiky. Takže milí Ferdinandové, my vám přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí, ať se vám všechno daří a jste pořád usměvaví. Blahopřejeme taky všem těm, kteří dneska slaví narozeniny nebo cokoliv jiného a jako dárek posíláme písničku. No a když jsou ty Ferdinandové, tak jim pošlem dvě báby, co vy na to, od Spiritual Quintetu. Příjemný poslech. Jako

0: Country počasí.
1: A po strastech Trumpa Vladimíra se podíváme, jaké strasti nás čekají venku, ale vězte, že to není tak strašné, protože bude jen o něco více oblačnost, s tím místy zaprší a může i zabouřit. Ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, postupně pak oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami nebo bouřkami. Předpokládané množství srážek je do 5 mm, v bouřkách ojediněle až do 15. K večeru ale bude srážek i oblačnosti ubývat. Dnešní nejvyšší denní teploty vyšplhají na 24 až 28 stupňů, na severovýchodě území bude kolem 22, v 1000 metrech na horách to bude kolem 18 a na Šumavě až 22 stupňů. Foukat bude ráno a večer slabý, během dne mírný severozápadní vítr, který v bouřkách a intenzivnějších přeháňkách přechodně zesílí. Tlaková tendence dnes slabý pokles, večer se trvalý stav, rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré. No a sluníčko vyšlo ve 4:59 a zapadne ve 21:00.
2: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
3: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
2: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
3: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
2: Nízkonákladová-realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Připraveny jsou víkendové zprávy a s nimi i Tomáš Adamec. Ceny rekreačních nemovitostí se před začátkem letošní chatařské sezony výrazně nezměnily. Chaty a chalupy se prodávají v průměru za 3 miliony 300 tisíc korun. To je ve srovnání s koncem loňského roku o 5% levněji. Meziročně ale ceny vzrostly o 3%. Nejvíce letos rostly ceny chat a chalup v okolí Prahy. Důvodem je větší nabídka. Lidé si stěžují na hluk z dálnice D8, blíže Luboš Dvořák.
2: Obyvatelé Nové Vsi na Mělnicku si dlouhodobě stěžují na hluk z dálnice D8. Situaci měla zlepšit výstavba protihlukových stěn v úsecích Nová Ves a Letčice. Ta se však opět odkládá, přestože bylo v polovině února vydané pravomocné stavební povolení. Po přehodnocení priorit staveb financovaných státem zatím nemá zelenou. Luboš Dvořák, Mělnicko.
1: S letním počasím lidé vyrazí k vodě, třeba na Lipno s karavanem.
3: My na léto připravujeme doplnění v Království lesa, kde bude nově kuličková dráha pro naše klienty, zároveň ale investujeme i třeba do štelplaců, který nově vznikne na lipenském parkovišti pro ty, kteří nepotřebují přímo kempové zázemí. Vzniká nový skill centrum pro cyklisty, které bude vlastně tam, kde ti, kteří Lipno znají, vědí, že je tam Fox Park v zimě, tak tam vznikne vlastně skill centrum pro malí děcka, kteří se tam budou seznamovat s tím, jak jezdit na bajku.
1: To byly víkendové zprávy. Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Víkend stopařů na Country Rádiu.
1: Pěkné dobré ráno i v 9 hodin 6,5 minuty v sobotu 30. května. Posloucháte Country Rádio, kde je vaším dopoledním průvodcem, teď ještě možná ještě trošku raním, Vítek. Tak jak jste slyšeli, probíhá víkend stopařů. První téma bylo autostop, ale to neznamená, že hrajeme jenom stopařům, kteří stopují auta, ale vy musíte uhodnout společné téma 4 písní. A jako první samozřejmě zazněl Vaby Rivola, Miky Rivola a Přátelé, Bál v Lapáku, to je kousek z roku 1993 z CDčka Nejlepší Rivolovky. Dále bude hrát Michal Tučný z Greenhorny, Cizinec, další bude Kapitán Kit a poslední bude Věra Martinová. No a vy nemáte za úkol nic jednoduššího, než když poznáte, jaké je společné téma těchto 4 písní, vytočit telefon do studia 210 323 333, dovolat se a když se dovoláte, tak vyhrajete CDčko Epidemie. To já myslím, že stojí za to, tak prosím, pozorně se zaposlouchejte, no a mějte hezké ráno.

0: Na Country Rádiu dohrála a dospívala Věra Martinová Pláčou tvoje modrý oči. A to byla poslední ze čtveřice Vabirivola, Mikirivola, Přátelé Bál v Lapáku, Michal Tučný, Greenhorn, Cizinec a Kapitán Kit Oči jako má Máma má. A vaším úkolem bylo uhodnout, jaké je společné téma těchto písniček. A dovolala se mi Hanka. Hanko, ahoj, dobrý den.
1: Ahoj, zdravím všechny z Hradce Králové.
0: Jak se máš dneska?
1: Mám se výborně, protože nemusím vařit, měl narozeniny a zve nás na oběd.
0: No tak to je krásný. Prosím tě, jaký je podle tebe společný téma těch všech čtyř písniček?
1: No tak, uvažovala jsem, že jsem volala trochu dřív, ale teďka se mi to úplně potvrdilo, no jsou to ty oči.
0: Oči, jsi si jistá?
1: Tak 95%.
0: No a co těch 5%, co? Nemůže tak, to být něco jiného? Nemůže to být třeba obličej, nebo nos, nebo ruka?
1: Taky by to mohlo být, ale já trvám na očích.
0: No tak jasně. Vyhrála si CDčko Epidemie. Posloucháš kapelu? Posloucháš kapelu Epidemie? Máš jí ráda?
1: Ano.
0: Tak to je dobře.
1: Ano.
0: A prosím tě, víš něco o Country Fontáně?
1: No tak mám jí dva lístky. Takže se na ně těším.
0: Jo, výborně. A kam jdeš na Country Fontánu? Ostrava,
1: Praha.
0: Praha. Výborně. No tak to je krásný. Tak to se tam možná uvidíme.
1: Doufám.
0: Hele, prosím tě, a teďka, protože jsi byla jedna z mála, která to uhodla, nebo teda první asi po 6 nebo 7 telefonátech, tak já teďka bych pustil nějakou písničku, kterou by si ty přála, a kdyby si chtěla někomu poslat, tak teď je ta tvoje pravá šance.
1: Tak já bych ji nechala poslat tomu svému synovi, který měl ty kulatiny a poněvadž se dobře oženil, tak by to měla být písnička, když si báječnou ženskou vezme báječný chlap.
0: Tak tvůj syn je báječný chlap, kolik mu je roků kulatých, jestli to není tajemství? Tím totiž prozradíš tak. Asi zhruba, kolik je tobě, že jo?
1: No právě, tak to se nemůže říkat.
0: No,
1: je
0: dobře.
1: To prostě kulatý, no.
0: Tak předpokládám, že klukovi je 20 a tobě je 40 teda. To je hezký, ne?
1: Tak nějak, tak.
0: Tak, to je správně. Kam jdete na oběd? Už to víš?
1: Vím to, máme tady takovou hezkou restauraci, kousek od řeky Orlice.
0: Uh-huh. A na co máš chuť? Řízeček bude, nebo bude bifteček, nebo zeleninka nějaká?
1: Já nevím, já až půjde nabídky. Já jsem určitě s masem.
0: No já jsem taky masovej vrah teda. A víš, co je největší pomsta pro vegetariána?
1: Ne.
0: Když ho pohřbějí v masovém hrobě.
1: Ano, to mu věřím.
0: Tak Hanko, já moc děkuju, že jsi se dovolala, že jsi to uhodla. Děkuju, že posloucháš, těším se na fontáně. A tvýmu synovi a tvý snaše všem posluchačům posíláme báječnou ženskou. Měj krásný den, ahoj.
1: Taky, ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak to byl Rodney Crowell a teď už doprava, dopravička, začneme hromadnou z Brna. Dneska se nesvezete do 17 hodin tramvají mezi zastávkami Červinkova technologický park. Tramvajová linka 12 bude ukončena ve smyčce Červinkova. Pak tady je od Miloše Killera poznámka učiněný peklo, protože od 18. května do ukončení prací, což je do konce června 2026, není možnost provozu tramvají ulicí Masarykovou, že se tam instalují nějaký patníky a týká se to linek 4, 9, 10 a 12, takže v Brně pozor. A potom máme výluku do 29. května, je vyloučen provoz tramvají na Stránskou skálu a linka 10 jede jen na Novolíšeňskou. Tolik z Brna, teď se podíváme na silnice. Web Zákruta.cz říká, že máme nehodu v ulici Dlouhá v Kamenickém Šenově, dva osobák, je to kousek od křižovatky s Lidickou, dále máme nehodu ve Vinařicích, to je okres Kladno, tam je osobák s motorkou, to je nepříjemný, je to silnice 118, je to mezi Vinařicemi a Vinařice nádraží, tam v polovině té trasy. Potom máme nehodu na silnici 605 u Stříbra v okrese Tachov, osobák tam havaroval, je to zhruba v půlce mezi Holostřevy a Stříbrem. No a poslední, co máme, máme nehodu dvou osobáků na silnici první třídy číslo 35 v katastru obce Cerekvice nad Loučnou, to je okres Svitavy. Je to jihozápadní od té křižovatky, kde je sjezd na Cerekvice a jsou tam v sobě dva osobáky. Další nehoda, Plzeňská, Králův dvůr, dva osobáky jsou tam v sobě, je to u toho můstku přes Čapelský potok. Jezděte opatrně, abyste dojeli tam, kam potřebujete a poslouchejte Country Radio. Šťastnou cestu!
2: Country Radio.
3: Na konci světa.
4: Folk Team na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.

0: Toulejte se s Country rádiem.
1: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
2: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
3: Já.
2: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
1: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
4: Nohama stírám rosu na kolejích.
5: Ježišmarja, to je paráda.
1: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
6: Country Rádio.
1: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Tak to byl Bob Dylan, Lily of the West. A v minulé hodině jsme si říkali, že v mysliveckém kalendáři je Mezinárodní den brambor, tak se na něj podíváme, mě to totiž velmi zajímalo. Tak Mezinárodní den brambor navazuje na Mezinárodní rok brambor, který se slavil v roce 2008 a tím ten dnem si připomínáme význam brambor v boji proti hladu a chudobě. Brambory pravidelně konzumují miliardy lidí a jsou klíčovou plodinou po celém světě. Jsou nejen základem jídelníčku, ale poskytují také klíčové příležitosti pro zaměstnanost a udržitelný růst. Nějaké údaje z historie brambor, tak si představte, že brambory pocházejí z Ant a byly zásadní pro civilizaci Inků a jsou uctívány jako květina starověké inské civilizace. Do Evropy byly brambory přivezeny v 16. století, podpořily růst urbanizace a poháněly průmyslovou revoluci. Během vlády dynastie Čching brambory zmírnily hladomor v Číně a zajistili si místo jako základní plodina. Vidíte, já myslím, že v Číně je to rýže. Velký hladomor v Irsku ve 40. letech 19. století byl děsivým příkladem toho, jak nedostatek rozmanitosti genetické základně a systémech pěstování plodin v kombinaci s dalšími riziky může vést ke katastrofálním důsledkům. Nepěstovali brambory. Během druhé světové války a následných konfliktů vysoký výnos a odolnost brambor v mnoha zemích zajistili udržení aspoň základní úrovně potravinového zabezpečení. Dnes jsou brambory zásadní součástí potravinového zabezpečení a pilířem udržitelného zemědělství. Brambory mají více jak 5000 odrůd a nabízí genetické bohatství odolné proti škůdcům, chorobám a dopadům změny klimatu. Tak tolik o obyčejných bramborách. Jestli máte někdo nějaký speciální recept nebo vychytávku, jak brambory připravovat, klidně mě to můžete poslat na e-mail studio@kantriradio.cz anebo na SMS bránu 720 0011. Vychytávky na obramborách, vychytávky na vaření brambor nebo nějaké speciální recepty. Budu se na ně těšit a potom si je třeba přečteme. No a jdeme si hrát. Trošku taková zimní, zase praská v krbu dříví. Jitka Vrbová a Helena Maršálková. Příjemný poslech. Zase.

0: Country počasí.
1: Nad řekou Mou je k oblakům blíž, tak se podíváme, jak to tam dneska bude, protože dneska bude více oblačnosti, místy zaprší a může i zabouřit. Teď pozdě ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo venku, postupně pak oblačno až polojasno s lokálními přeháníkami nebo bouřkami. Předpokládané množství srážek je zhruba tak do 5 mm, v bouřkách to bude víc, ojediněle až 15. K večeru bude ale srážek i oblačnosti ubývat. Dnešní nejvyšší denní teploty snažně šplhají na 24 až 28 stupňů. Na severovýchodě území to bude kolem 22 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 18 a na Šumavě až 22 stupňů. Foutkat bude ráno a večer slabý během nemírný severozápadní vítr, který v bouřkách a intenzivnějších přeháňkách přechodně může zesílit. Tlaková tendence dnes slabý pokles, večer se trvalý stav, rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré. A pranostika? Teplý květen, studený červen. Tak uvidíme.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec. Už za pár týdnů začne pro většinu dětí nejoblíbenější část roku – letní prázdniny. Ale rodiče by se měli připravit na to, že například tábory oproti loňsku zdražily. A to až o 10%. A dražší budou podle odhadů ekonomů i dovolené. Příměstské tábory dnes běžně stojí 3 až 6 tisíc korun. Za pobytové tábory dáte většinou od 7 do 12 tisíc. Co bude s restaurací na Nebozísku, to zjistil náš kolega Honza Navrátil.
2: Hlavní město hledá nového nájemce restaurace na Nebozísku. Městská firma Trade Center Praha proto už vypsala výběrové řízení. Nový provozovatel by měl nahradit stávajícího, se kterým město loni ukončilo smlouvu a se kterým vede spor kvůli neochotě objekt vyklidit. Zájemci mohou své nabídky podávat do 17. července. Praha vyloučila například provozování diskotéky, směnárny a nebo hazardu. Honza Navrátil, Praha.
1: Letiště Praha před sezónou spustilo kampaň Odbavte se, ve které radí cestujícím, jak bez komplikací projít letištěm. Upozornilo na dopravní komplikace kvůli stavbám u letiště a také na odlišná pravidla v terminálech. Blíže mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
3: Letos je více než kdy jindy důležité, aby cestující vyrazili na letiště s dostatečným předstihem. Příjezd i odjezd z letiště totiž bude po celou sezónu ovlivněn přestavbou mimoúrovňové křižovatky Aviatická Lipská u letiště, což může způsobit dopravní komplikace. Doporučujeme proto cestujícím během rekonstrukce křižovatky využívat zejména městskou hromadnou dopravu, která není dotčena dopravními omezeními v místě stavby. Edukační kampaň také upozorňuje na rozdílnost limitů tekutin v jednotlivých terminálech.
1: To byly víkendové zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Víkend stopařů na Country Rádiu.
1: Severní vítr a v podstatě píseň z filmu Vrchní prchni, tak to byl Jaroslav Uhlíř, který zahájil třetí hodinu už teďka dopoledního vysílání Country Rádia dne 30. května. Ze studia vás zdraví Vítek. Máme víkend stopařů, takže to neznamená nic jiného, než je potřeba uhodnout společné téma čtyř písní. A tou první právě byl Jarda Uhlíř a Severní vítr. A následovat bude František Nedvěd, Jiří Bílý a Rekonvalescence. No a vy, když poznáte, co to je za téma, tak vezmete telefon, zavoláte 210 323 333 a když se dovoláte a uhodnete to, tak vyhrajete CDčko. V této hodině to bude CDčko od Petry Černocké. Takže určitě pozorně poslouchejte a máte šanci vyhrát. Nemyslím si, že je to tak těžké. Jinak jsme si povídali o bramborách, tak už tady mám nějaké reakce. Třeba Marie ze Vsetína píše, ahoj ze Vsetína, nejlepší brambory jsou s řízkem. Ahoj Marie. Marie, souhlasím, řízek nikdy nic neskazí a brambory s řízkem, to je taková klasika. No a teď půjdeme na tu naší klasiku na víkend stopařů a jdeme hádat. Tak se pořádně snažte. Příjemný poslech.

0: Tak to byla pro stopaře čtvrtá písnička od kapely Rekonvalescence Strážce údolí vlků, předtím Jiří Bílý mezi vlkem a psem, předtím František Nedvěd Askalona a úplně první Jarda Uhlíř Severní vítr. A já mám na telefonu Zdeňka. Zdeňku, ahoj, slyšíme se?
1: Slyšíme se, zdravím všechny.
0: Ahoj, ahoj, tak prosím tě, jaký je tvůj tip?
1: Jsou to vlci, vlk obecný.
0: Myslíš?
1: Myslím si určitě.
0: Není to hodina mezi psem a vlkem?
1: Není.
0: A není to pes nebo něco jiného? Údolí?
1: Není, není.
0: Není. No tak jo. Tak teda vyhráváš CDčko Petry Černocký, já ti moc gratuluju. Kdy jsi naposled něco vyhrál na Country Rádiu?
1: To je tak 2-3 roky.
0: 2-3 roky, no tak to je hezký. A co to bylo? CDčko nebo knížka?
1: To, ne, byla to knížka Johnny Cashe, jak to uváděl Franta Šťastná.
0: No tak to je hezká výhra. No tak dneska máš další hezkou výhru, to znamená CDčko Petry Černocký. Prosím tě, když takhle mám na drátě, je sobotní dopoledne, nechceš někomu poslat nějakou písničku? Napřed mi řekni jakou.
1: To bych rád, jestli tam máte Tamtami od Petry Černocký.
0: Máme. Tak
1: a chtěl bych je poslat do Vranovic, ke Karpíškům, protože tam se dneska zítra slaví čtvery narozeniny. Hmm. Takže všechno nejlepší.
0: Kolik je to dohromady let, ty čtvery narozeniny? Dáš to takhle narychlo?
1: 15, 30.
0: No skoro stovka to bude, ne?
1: 150 tam bude dobré.
0: No, takhle 150. narozeniny, to si zaslouží Petru Černockou, to je pravda. Tak jo, prosím tě, ještě mi řekni, co máš v plánu teďka v sobotu a v neděli, nebo dneska?
1: Do nekonečna drátku z rámky včelařský.
0: Ježíš Maria. No ale ono teď je sezóna na to, že jo?
1: Teď je sezóna.
0: Tak já ti k tomu tu Petru Černockou pustím a samozřejmě pouštíme ji všem těm oslovencům. Moc děkuju, že posloucháš, hezký den ti přeju a měj se krásně. Ahoj!
1: Díky, ahoj.

0: s Country rádiem na cestách.
1: A chvilku po půl jedenácté se podíváme na dopravu, začneme tou tramvajovou v Ostravě. Do 8. června kvůli rekonstrukci náměstí Republiky a opravě kolejí na ulici Vítkovické jsou změněny trasy tramvajových linek 1, 2 a 13 a také na lince číslo 10. Do neděle 31. října v Ostravě kvůli rekonstrukci podjezdu železniční trati na ulici Hlučínské jsou změněny trasy tramvajových linek 8 a 14 a týká se to také linky číslo... Netýká, je tam provoz s náhradními autobusovými linkami. V Olomouci do 8.8. je vyloučena tramvajová doprava v úseku Okresní soud Tržnice, protože mezi křižovatkami Aksamitova a Lafayetova probíhá oprava kanalizačních vpustí. Týká se to linky 1, 7, 3 a tam jezdí opět výlukové autobusy s označením X. Tak podíváme se na silnice, podle webu zákruta.cz nám přibyly 4 nehody, takže jich máme celkem 8. Jedna je u Libníkovic v okrese Hradec Králové, 2 osobáky, je to kousek mezi Borovicemi a Libníkovicemi v té zatáčce tam. Dále máme nehodu v ulici Malostranská v obci Šenov u Nového Jičína v okrese Nový Jičín, jsou tam 2 osobáky v sobě, je to kousek před, jak je ta velká křižovatka s 48. Nehodu máme na silnici číslo 13 u Kadaně v okrese Chomutov, osobák narazil do stromu, je to na úrovni Prunéřovské elektrárny. A rovněž máme nehodu na silnici 1763 u Předmíře, to je okres Strakonice. Jsou tam v sobě 2 osobáky, je to v zatáčce u Rybníka Křepín. Jezděte opatrně, abyste dojeli tam, kam potřebujete a my vám z Country Rádia přejeme šťastnou cestu.
2: Country Rádio. Když spustí housle za skejní brou.
3: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
4: Moon in all your splendor, no only my heart.
3: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
5: Stařičký šerif už líně prlku poláhlý vztah.
3: A když se šerif unaví, pustíme si Country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie. Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country rádiu.
6: Už v pondělí vás na Country rádiu seznámíme s jedním tajemným místem.
7: Na kterém se nachází televize a ne jen tak ledajaká.
6: Je to televize velká a je zabudovaná v podlaze.
7: Napadá vás, o jaké tajemné místo jde? Zkuste se zamyslet, kde je a proč je zrovna zabudována mezi dlažbou a pošlete nám vaše tipy na studio@countryradio.cz a v pondělí mezi 6. a 10. dobře poslouchejte.
6: Krom soutěžení a prima muziky vám tohle tajné místo odtajníme.
7: Zdraví!

Na Country rádiu dohrála dospívala Jana PS svůj kousek, který se jmenuje Hák. No a v minulé hodině jsme si povídali o tom, že dneska máme Mezinárodní den brambor a já jsem od vás dostal spoustu reakcí, tak některé vám přečtu. Tady třeba mám: ahoj Vítku, v jednom pořadu o vaření byla zmínka o kuchařce brambory stokrát jinak. Já sice meze fantazii nekladu, ale tady mi počty nevyšly. To napsala Iva z Arbesáku. Ivo, já souhlasím, já si nedovedu představit 100 receptů na brambory, ale možná to třeba někdo dokázal sezbírat. Ivan Votava mi napsal k těm bramborám: nejlepší jsou propasírované přes prase. S tím souhlasím, pěkný řízek je pěkný řízek, ale když jsou dobře udělaný brambory, tak to taky je fajn. Pak mi napsala Dáša a ta opravuje mě a moji chybku, má pravdu. Dobrý den, pane Vítku, musím trochu poopravit váš komentář ke Světovému dni brambor. Velký irský hladomor byl způsoben ne tím, že nejedli brambory, jak jste ve zkratce řekl, ale naopak, že všude pěstovali převážně brambory, ale ty napadla plíseň, která opakovaně úrodu zničila. To také vedlo v 19. století k hromadné emigraci Irů do Ameriky. Pokud se v dalších vstupech budete dní brambor věnovat, můžete toto zmínit, tak právě jsem učinil a omlouvám se všem posluchačům i vám, že jsem je uvedl v omyl. Jinak Dáše ještě píše, že nejlepší brambory jsou pečené v popelu na ohni, jen se nesmí moc spálit. S tím souhlasím. A velmi podobný názor má Ivana Filipová. Ahoj Vítku, když brambory, tak nejlepší, ale ne každý si je může připravit, jsou upečené v popelu po táboráku. Musí se to umět. To souhlasím, mně se to nikdy nepovede. Aby se nespálili, nebo naopak, aby nebyly syrové. Ale když se to povede, je to mňamka. A když vedle teče řeka, nemá to chybu. Hezkou sobotu přeje věrná posluchačka Ivana Střebíče. PS, kdyby bylo možné zahrát písničku Tam za vodou v Rákosí. No, Ivanko, na přání teď nehrajem, ale já mám od přírody silně vyvinutou slabou vůli, tak já to pustím. Valdemar Matuška, Eva Pilarová, Tam za vodou v Rákosí. Děkuju za všechny příspěvky a přeju vám příjemný poslech.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Když ti nohy už nějak neslouží, musíš jít.

0: Country počasí.
1: Veronika Hajníková nám zpívala, když ženy tvoří, a my se podíváme, co nám tvoří počasí na dnešek. Bude totiž více oblačnosti, místy zaprší a bude i bouřit. Teď dopoledne bude oblačno až zataženo, postupně pak oblačno až polojasno s lokálními přeháníkami nebo bouřkami. Předpokládané množství srážek je odhadováno do 5 mm, v bouřkách ojediněle do 15. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Dnešní nejvyšší denní teploty šplhají ke 24 až 28 stupňům. Na severovýchodě území bude kolem 22, v 1000 metrech na horách to bude kolem 18 a na Šumavě 22 stupňů. Foukat během dne bude mírný severozápadní vítr, který v bouřkách a intenzivnějších přeháňkách přechodně zesílí. Večer pak to bude vítr slabý. Tlaková tendence dnes je slabý pokles, večer se trvalý stav, rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré. Rekordy počasí pro dnešek, největší teplo bylo v roce 2005 31,7 stupně Celsia. Největší zima naopak v roce 1884, to bylo plus 3,8 stupně Celsia. Normální teplota pro dnešek je plus 15,4.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Folkové Podviní je báječná akce, která se chystá na čtvrtek 4. června od 16 hodin a 30 minut v Přírodním parku na Praze 9 v Vysočanech. Zahrají například Pavlína Jíšová a Bohadlo, poutníci Vladimír Merta nebo Mirek Paleček. Olšovecký hudební rybníček 2026. Už 19. ročník se chystá na pátek 12. do soboty 13. června. Vystoupí Tučňáci, Jam Tour, Telegraf, Kateřina Mrlinová a spol., Gimpleři, AG Fleck, Petr Kocman a PK Band plus host Petra Černocká. Olšovec, sportovní areál Rybníček v Olomouckém kraji. Banjo Jamboree je nejstarší bluegrassový festival v Evropě s americkými Price Sisters a dalšími 20 kapelami, včetně legendárních pavěrek, proběhne o víkendu 12. a 13. června v Čáslavi v Letním kině. Sobotu 13. června od 15 hodin u rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici v Upolné vystoupí Epidemie, Vokobere, Pacific, Samson a jeho parta a Lenka Slabá a Triola. Vstupné od návštěvníků festivalu bude v plné výši věnováno i letos nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při Fakultní nemocnici Brno. Takže připomínám, sobota 13. června od 15 hodin u rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici Upolné. Tolik dnešní pozvánky. Hezký den a hezkou zábavu přeje Tomáš Adamec. A jako vždy připomínám, že podrobnější informace a další skvělé akce a užitečné věci najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Víkend stopařů na Country Rádiu.
1: Krásné dobré předpoledne dnes v sobotu 30. května. Jestli se slyšíme, tak to neznamená nic jiného, než že posloucháte Country Rádio. A jak by řekl pan Milon Čepelka, a to je dobře. Ještě hodinku s vámi tady bude Vítek, spolu budeme soutěžit o dalšího stopaře. To znamená, je potřeba uhodnout společné téma 4 písní. Tou první právě byly, teď se na to podívám, Mustangové, a ta píseň se jmenovala Loch Nesska. A ty další 3, které mají společné téma s tou první, nám zaspívají Pavel Dobeš, Milena Soukupová a Michal Tučný a potom Rangers. No a vaším úkolem není nic složitějšího, než si vzít do ručky telefon a zavolat na 210 323 333, ale to jenom v případě, že to téma znáte. Když se dovoláte, tak vyhrajete CDčko Michala Dufka. Nebudu zdržovat povídání, jdeme na soutěžení. Přeji vám příjemný poslech a úspěšné hádání.
2: Jdu takhle po pouti a nevzpomenu si už ani za nic. Ve které vesnici to bylo, a nebo co a jak. V tom zaslechnu píseň, co jsem slyšel u mexických hranic. Kde zastavil jsem jednou na noc svůj auťák. Señorita zpívá, bandoleros na kytary hradí. Na stole fazole a potom ještě nějaký divně rozpatlaný hrách. A celá hospoda se otřásá, když s ženskejma tu prachy roztáčejí. Chlap jejich ksichty na zatykačích, všude tady visí po stěnách. Pandole rozhrají, přetiskový kolotoč se točí. Od pasu vystřelím ti růži, aby bylo trochu zábavy. Říkám holce, která tady provokuje pohledem svých očí. Beru 3 broky z pultu a vyplivuji vajgla do trávy. Posílám první ránu a první kytka v suchu. Zděšeně nadskočí a posadí se níž. Druhá tady ovšem jasně v prospěch cestovního ruchu. Potupně pleskne oplech a nezasáhne již. Barvy se mi před očima slívají jak nějaká divná duha. Nabíjím poslední, velmi dobře vím. Když tu třetí sundám, no tak se dá přehlídnout ta druhá. A když ji nesejmu, tak prostě za nic nestojím. Špejly mám před hlavní a celý Texas se mi přes rameno dívá. Spánky se potí a po studené spoušti klouže prst. Nafouknu žvíkačkovou bublinu a seniorita normálně furt zpívá. Zavírám obě oči najednou a poslepu to pálím do těch míst.

0: ležérně beru dvě kytky a než padám z toho šmelcu, dávám je tý holce, co oči mají, měřím od země. Říkám jí ta žlutá, víš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne. Říkám jí ta žlutá, poslyš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Posloucháte Country Radio, kde probíhá víkend stopařů, čili vaším úkolem je uhodnout ze 4 písniček jejich společné téma. A my jsme si hráli teďka před chvilinkou Mustangy Lochnesku, potom Pavla Dobeše Texasští střelci, Milena Soukupová, Michal Tučný, Country Kolotoč a Rangers Nejsem dům hrůzy. A já mám na telefonu Janu. Jano, ahoj.
1: Ahoj, Vítku.
0: Tak prosím tě, jaký téma si myslíš, že to má společný tyhle písničky?
1: Tak byla tam Lochneska, Maringotka, Kolotoč, Celnice, tak si myslím, že to je pouť anebo pouťové atrakce.
0: No, a jsi si jistá, nemůže to být třeba dům nebo stavba?
1: Ne, nemůže.
0: Je to těžký, pozor, je to těžký.
1: Já vím.
0: Přemýšlej, a jsi teda jako stopro říkáš co?
1: Stopro říkám pouťové atrakce, to všechno patří na pouť, tyhle ty věci.
0: No jasně, tak jako jsem tě jenom zkoušel. Víš, co vyhráváš?
1: Nevím.
0: CDčko Michala Dufka. Máš CD přehrávač?
1: Mám.
0: Tak se těš, bude to hezký. Co děláš? Co děláš takhle v sobotu dopoledne?
1: Co dělám? Byla jsem na motorce z Kutné Hoře.
0: Co máš za motorku, mi řekni, to mě zajímá.
1: To mám takového skútra, takového retro.
0: Co to je, Vespu třeba?
1: Ne, Vespa, ne, je to něco podobného, ale je to takový, to má takový ty držadla, takový jako retro prostě.
0: No tak to je hezký, to je hezký. A jezdíš na tom ráda?
1: Jezdím.
0: Já to miluju, když je venku hezky.
1: A když je krásně, když je teplo, tak je to super.
0: No, tak jsi byla udělat nákup, jo? Kam jsi jela?
1: No, byla jsem si udělat nákup a teď jsem na zahradě a pleju jahody.
0: Jaká bude úroda letos?
1: Ještě nevím, tak nějaký tam jsou, teď se dívám, že v tom jsou mravenci, tak nevím, co s nimi udělám.
0: Nejhorší jsou mravenci v kredenci, jak zpívá Ivan
1: Mládek. No to právě. Prosím mezi jahodama.
0: A co děláš z jahod potom, když teda je ta úroda?
1: Já toho mám málo, Vítku.
0: Jo takhle, to já už jsem z tebe chtěl.
1: Jinak jezdím na samozběr do Starého Kolína.
0: Aha, to já jsem z tebe chtěl vymámit, víš, kdyby si řekla, no tak já zavařuju, dělám třeba jahodovej džem, tak bych ti řekl, tak nám pošli vzorek do rády a my si to dáme ke svačině.
1: Jo, dobře. Já určitě bych našla loňskej, si myslím, fakt, ale.
0: No vidíš to, tak třeba na Country Fontáně.
1: Se těším.
0: Prosím tě, na kterou jdeš?
1: Do Prahy.
0: Do Prahy, klasika, čili žádný Brno, žádná Ostrava, ale Praha.
1: Ne, Praha.
0: Letos to bude v novém prostředí, protože to bude na těch tenisových kurtech.
1: Tak
0: to jsem, je to stejné místo, ale trošku jinde, jako, ale nevím, jaký to tam bude, tak se taky těším.
1: No, jak tam zajedu, to nevím, jestli mi to ukáže navigace.
0: Navigace to ukáže.
1: Dám centrální kurt, tak jsem se dívala.
0: No, prosím tě, když tě mám takhle na drátě, můžeš si přát písničku nějakou a můžeš ji někomu poslat, tak co to bude?
1: Tak. Protože na Fontáně bude vystupovat taky Mirek Paleček.
0: Ano.
1: Tak bych si přála Fialenku, protože je to taková romantika voňavá. A
0: komu
1: ji
0: pošlem?
1: A strašně se mu povedlo poslední CDčko. Skvělý.
0: A komu pošlem tu písničku?
1: Taky pošlem všem, co nás vydrželi ještě poslouchat do teďka.
0: Vydrželi určitě. Tak Jani, ať se ti dobře pleje.
1: Tobě se dobře vysílá, už ti to bude končit.
0: No a těšíme se na ten džem teda, nezapomeň na to, že sliby se mají plnit nejen o Vánocích, jo?
1: Dobře, a budeš tam?
0: No jasně.
1: Se Zuzankou?
0: Taky, to víš,
1: těším
0: že?
1: Těším se.
0: Tak taky.
1: Těším se.
0: Měj se, ahoj.
1: Tak si hezký den, ahoj a přeju to všem, čau.
0: Čau.
2: Kněžná Fialinko,

našem lese. Sotva se k nám vesna z rajských lučin snese. Krása s božskou ctností

0: Country rádiem na cestách.
1: No a je nejvyšší čas se podívat na to, jak nám to jezdí na železničních kolejích. Tak na trati Plzeň-Nepomuk se nesvezete do 13.6. na trati Kolín-Kutná Hora, to se týká jen osobních vlaků, rychlíky projedou, to je do 15.6. Kralupy nad Vltavou, Kladno-Dubí do 4.7. Strakonice-Blatná do 9.6. Vsetín-Půchov do konce roku. Když se podíváme na silnice, tak web zákruta.cz nám říká, že máme 15 nehod dokonce. Na silnici číslo 3 u Benešova, dva osobáky, je tam neprůjezdný jízdní pruh, je to směrem ven z Prahy za tím velkým kruháčem, co je na začátku na sjezd na Benešov. Další nehoda máme na D1 mezi kilometry 17 až 18.2 ve směru na Brno, čili z Prahy. Je tam překážka na vozovce, dva osobáky a náklaďák, na místo jede policie České republiky, tak to bude masakr z Prahy po dálnici. Další nehoda na silnici číslo 390 u obce Kamená v okrese Třebíč, je to u mostu přes Oslavu, je tam havárie cyklisty, jede tam složky integrovaného záchranného systému. Další nehoda na silnici 34 u Koclířova v okrese Svitavy, tři osobáky, je to u kruhového objezdu, kde se kříží 34 a 35. Další nehoda máme ve směru na Milovi na silnici 35-4 u obce Sněžné v okrese Žďár nad Sázavou. Opět cyklista je tam. Pak máme ještě další nehodu v ulici Komenského v obci Újezd u Brna. Je to kousek za křížením 416 a 418. Dva osobáky tam tvoří překážku na vozovce. Jezděte opatrně, nehody strašně přibývají. No a když u toho budete poslouchat Country Radio, tak my budeme jedině rádi. Šťastnou cestu!

Ahoj kamarádi, tady je zde Nál Vřešťál, celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Rádio. Rádio, u kterého si odpočinete. Bonanza. Pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu.
1: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.

0: Tak si představte, milí posluchači, že jen tak prostě mě napadlo zavolat Petra Bohuslava, protože Věra Martinová zpívala, že pojedou další vlaky, tak volám, kam jede Petr Bohuslav. Ahoj, Petře.
1: Ahoj, ahoj, Vítku, zdravím tě. Jedu moderovat Voznický festiválek pro radost.
0: Prosím tě, to teda typuju, no, že to bude ve Voznici, že jo?
1: Je to ve Voznici, taková ta vstupní brána na brdský, trampský osady, vstupní brána na brd Voznice a tam v bistru a v přilehlém amfiteátru, říkám, asi bych měl nějak potvrdit, že je krytej ten
0: prostor,
1: tak kdyby náhodou sprchlo, jo.
0: Hele, ale trampům, když trošku sprchne, nevadí, aspoň se zazelenáme, no. Nevadí.
1: Nevadí, no, ale ono to dneska hrozí, jak kdyby to náhodou někoho odradilo, tak tady se klidně může schovat pod střechu a hlavně se tam pak večer rozdělá oheň a se hraje, se zpívá se až do rána. Takže je to
0: a kdo tam bude?
1: Festiválek pro radost.
0: Kdo tam bude všechno hrát a zpívat?
1: Ve 12 hodin už to začíná, takže já musím spěchat. Začíná kapela Brdy, typicky. Pak přijede ze Strakonic Pepa Pelán, Kainaro hraní, Sherwood, Zmaři, Blu-ray, Honáci, Blueheart, HMS. No a zakončuje nějaký Petr Bohuslav s Michalem Pospíšilem.
0: Nevíš, kdo to je ten Petr Bohuslav? Je známý vůbec?
1: Nevím, no, ale hele, nějaký snad začínající písničkář, uvidíme, no. Tak,
0: no, tak snad to tam,
1: se toho nějak chopí.
0: Hele, snad to tam neskazí ten Petr Bohuslav teda nějak, no.
1: Snad ne, snad si nepokazí ostudu.
0: No, prosím tě, potom nejhorší jsou, víš co, jo, když potom to skončí večer a začne se slavit život, tak potom je ráno na umření, tak opatrně tam, jo?
1: Opatrně, no, on je to festiválek pro radost a my si děláme radost tou muzikou, takže alkohol tam sice nějaký je, ale není ho nikdy moc.
0: Víš, co se říká?
1: To zatím dopadlo dobře.
0: Ty, co se dožili rána, litovali, že večer nezemřeli. Takhle nějak to probíhá.
1: Jo.
0: Prosím
1: jo.
0: Tě, tak ještě jednou zopakujem, kde to máme? Ve Voznici, v amfiteátru?
1: Ve Voznici, u Bystra, v amfiteátru, začínáme ve 12 hodin, nějak mezi 21. a 22. bude poslední vystupující, no a pak se hraje a zpívá většinou trampský, revolovky a tak dále, až do rána.
0: Tak a nemusíme se bát deště, je to pod střechou, je to tak?
1: Ano, měj se hezky, Vítku,
0: taky, ať se to povede, ahoj.
1: Vidím, ahoj.

Tak to byl Johnny Horton, Jim Bridger Story. Mimochodem, Jim Bridger byl jeden z nejslavnějších stopařů divokého západu a my máme víkend stopařů, tak tato píseň nemohla nezahrát. Jinak jsme si povídali o bramborách, ještě tady mám jeden vzkaz, který vám musím přečíst, je to od Martina Beníška. Ahoj, Mezinárodní den brambor, dnes slavíme bramboráky k obědu, to vám řeknu, že vám závidím teda. Zdravím posluchače u rádia i vás do studia Country Rádia. Moc děkujeme, Martin Beníšek. Pozor, dětské rádio Mělník, tak doufám, že děti v rádiu na Mělnice vychováváte k lásce ke country muzice, aby poslouchali Country Rádio. A když budou poslouchat Country Rádio, tak já vám řeknu, co ty děti uslyší a co uslyšíte i vy, kteří posloucháte. Ve 12 bude polední siesta, která je věnována bluegrassu celá. Potom přijde Jitka Koutná a bude pokračovat ve víkendu stopařů, čili budete hádat společné téma písniček a soutěžit o CDčka, jich tam připravená spousta. To skončí v 17 hodin a přijdou písničky na přání, které jsou dneska dvouhodinové, čili můžete si psát, chcete-li zahrát dneska SMS-ku na 720 00 11 11 nebo přes aplikaci Country Rádia, anebo možná Jitka třeba bude i telefonovat, tak uvidíme. Jinak zítra se zase uslyšíme dopoledne, to bude pokračovat víkend stopařů, bude bluegrassová polední siesta i zítra a odpoledne zítra bude Jitka a pak od 18 hodin přijde Miloš Keller zítra s folkovou bonanzou, v 19 hodin zítra zdravíčko doktore Vladimír Merklík s hostem profesorem Michalem Holubem a bude téma hepatitida A, příznaky inkubace a šíření. Bude to repríza. No a ještě zítra o 23 hodin je album týdne, to zas připravuje Milan Schmidt a představíme si album od kapely Gentlemani, která hraje americkou westernovou hudbu a na jejich prvním albu jsou hity jako Naše máma, Margaret nebo Gentlemani, takže zítra v 11 večer. A samozřejmě zítra mezi 8 a 11 bude Folkmeny s Milošem Kellerem. Tak tolik letem světem, co vás čeká ve vysílání Country Rádia, no teď už se tady tlačí do dveří Vaby Rivola, Miky Rivola a přátelé Hey Novran. Příjemný poslech.

0: Country počasí.
1: Ruty šuty, jdeme na počasí. Dneska je více oblačnosti, místy zaprší a bude i bouřit. Venku tedy je oblačno až zataženo, postupně pak oblačno až polojasno, s lokálními přeháňkami nebo bouřkami. Předpokládané množství srážek bude do 5 mm, v bouřkách ojediněle až do 15. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Dnešní nejvyšší denní teploty stoupají na 24 až 28. Na severovýchodě území bude kolem 22 stupňů, v 1000 metrech na horách to bude kolem 18, na Šumavě až 22 stupňů. Fouká mírný severozápadní vítr, který v bouřkách a intenzivnějších přeháňkách přechodně zesílí. Večer to pak bude vítr slabý. Tlaková tendence slabý pokles, večer setrvalý stav, rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré. Sobotní dopoledne je za námi a za dveřmi je bluegrassová polední siesta, takže je nejvyšší čas se rozloučit. Dobrou chuť k obědu, pěkné odpoledne s Jitkou Koutnou a k tomu i dobrou náladu vám ze studia přeje a loučí se s vámi Vítek. A zítra ráno v 8 zase naslyšenou. Ahoj!
2: Myslíte, že většina prodávajících nechce realitku? Nebo že má realitka předražené provize? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Žádné vysoké provize, žádné jednostranné smlouvy a komplikované jednání. Zjednodušte si prodej vaší nemovitosti. nízkonákladová.realitka.cz
3: To je, panečku, provoz a těch aut kolem. Kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Country Radio. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie.
4: 33 let v klidu. To je 2 CD Suprafonu plné nejoblíbenějších hitů Country Rádia, které jste vybrali vy, naši milí posluchači. Greenhorni, Brontosauři, Michal Tučný, Rangers, ale také Pokáč, Marian, Epidemie nebo Pavel Bobek, Hobous a řada dalších vás jistě potěší doma i na cestách. K dostání i v našem country obchůdku na www.countryradio.cz.
0: Country Radio.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec. Srny ukrývají svá mláďata před predátory ve vysoké trávě. Tam je ale pro změnu ohrožují zemědělské stroje. Dobrovolníci ze spolku Stop sečení srnčat proto na Plzeňsku před začátkem sečení v brzkých ranních hodinách monitorují louky pomocí dronů s termokamerou. Cena průměrné obědové nabídky u nás poprvé překročila 200 korun. Restaurace dál zdražují, prý kvůli surovinám i vyšším platům. Lidé proto častěji řeší problém, kam půjdou na oběd, zda si odepřou polévku, nebo si dají třeba jen poloviční porci. Hranici 200 korun za oběd překračují Praha, Brno, Liberec a nebo Plzeň. Nejlevněji si lidé nají ve Zlíně nebo Olomouci. No a tip na výlet má kolega Savana.
2: Ve dnech 24. a 25. června se veřejnost mimořádně dostane do míst vojenského újezdu Březina, kam je běžně vstup zakázán. Nový ročník komentovaných ukázek pro veřejnost nabídne speciální trasu, ukázky výcvikových zařízení i zastavení na jinak nepřístupných lokalitách. Zájemci se musí předem ale registrovat přes rezervační systém. Luděk Savana, Urbánek, Vyškov.
1: To byly víkendové zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
3: Polední siesta. Tentokrát si pěkně poležíme v modré trávě, protože trocha bluegrassu nemůže nikdy uškodit.

Polední siesta. Tentokrát si pěkně poležíme v modré trávě, protože trocha bluegrassu nemůže nikdy uškodit.

Polední siesta. Tentokrát si pěkně poležíme v modré trávě, protože trocha bluegrassu nemůže nikdy uškodit.

Polední siesta. Tentokrát si pěkně poležíme v modré trávě, protože trocha bluegrassu nemůže nikdy uškodit.

Polední siesta. Tentokrát si pěkně poležíme v modré trávě, protože trocha bluegrassu nemůže nikdy uškodit.

Polední siesta. Tentokrát si pěkně poležíme v modré trávě, protože trocha bluegrassu nemůže nikdy uškodit.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Připraveny jsou víkendové zprávy a s nimi i Tomáš Adamec. Ceny rekreačních nemovitostí se před začátkem letošní chatařské sezony výrazně nezměnily. Chaty a chalupy se prodávají v průměru za 3 miliony 300 tisíc korun. To je ve srovnání s koncem loňského roku o 5% levněji. Meziročně ale ceny vzrostly o 3%. Nejvíce letos rostly ceny chat a chalup v okolí Prahy. Důvodem je větší nabídka. Lidé si stěžují na hluk z dálnice D8, blíže Luboš Dvořák.
2: Obyvatelé Nové Vsi na Mělnicku si dlouhodobě stěžují na hluk z dálnice D8. Situaci měla zlepšit výstavba protihlukových stěn v úsecích Nová Ves a Letčice. Ta se však opět odkládá, přestože bylo v polovině února vydané pravomocné stavební povolení. Po přehodnocení priorit staveb financovaných státem zatím nemá zelenou. Luboš Dvořák, Mělnicko.
1: S letním počasím lidé vyrazí k vodě, třeba na Lipno s karavanem.
3: My na léto připravujeme doplnění v Království lesa, kde bude nově kuličková dráha pro naše klienty, zároveň ale investujeme i třeba do štelplacu, který nově vznikne na lipenském parkovišti pro ty, kteří nepotřebují přímo kempové zázemí. Vzniká nový skill centrum pro cyklisty, které bude vlastně tam, kde ti, kteří Lipno znají, vědí, že je tam Fox Park v zimě, tak tam vznikne vlastně skill centrum pro malí děcka, kteří se tam budou seznamovat s tím, jak jezdit na bajku.
1: To byly víkendové zprávy. Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Víkend stopařů na Country Rádiu.
1: Dobré odpoledne a ti stopaři, to jste vy, naši stálí posluchači, moc dobře vědí, že se jedná o soutěž, tento víkend dokonce o CDčko. A ta soutěž spočívá v tom, že vám nabídneme vždycky z kraje 4 písničky, z nich tedy ta první už zazněla a tam to bylo, tam dokonce bylo to slovo, ale na to musíte, kdo chce, tedy samozřejmě přijít sami. Ty 4 písničky něco spojuje, nějaké společné téma, mají nějaký námět, nějaké slovo, které se objevuje ve všech 4 nápovědách. Prostě pokud přijdete na to téma, tak určitě volejte. 210 323 333, já budu moc ráda zvedat telefony, já jsem Jitka Koutná, teď je 13 hodin 7 minut, rozjíždíme tedy odpolední kolo a dnes budete moci tedy vyhrát CDčko Hana a Petr Ulrichovi. Tak to už je něco. Tak jedna nápověda je za námi, tentokrát nám neujede vlak, Věra Martinová. Další nápovědy před námi, hezké odpoledne.

0: Loudavej vlak a KTO jako druhá nápověda, tedy v dnešním odpolední ve víkendu stopařů. Tak zkusíme štěstí, zvedám telefon už po několikáté. Country Radio, dobrý den. Country Radio, dobrý den.
1: Víkend stop... Martin, po druhé.
0: A, Martine.
1: Tak zkusím tunel.
0: Tunel. No, tak dá se říct obrazně, že v tom jste teda, takže taky ne, Martine, ale tak třeba příště, jo, naslyšenou.
1: Tak jo, tak hezký den.
0: Taky přeju. Tak prosím, jste slyšeli, posluchač Martin volal už po druhé a předtím ještě samozřejmě další uchazeči, tedy ve víkendu stopařů, tak teď je doba nebo čas, abych zasáhla, tak není to ani tunel, jak jsme slyšeli, nejsou to vlaky. Ano, vlaky nevolejte, všichni voláte vlaky, nejsou to vlaky, i když jste samozřejmě blízko. A nejsou to ani koleje. Nápověda číslo 3.

0: byla nápověda číslo 3 ve víkendu stopařů na Country Rádiu. Půlnoční vlak, Ladislav Vodička. Zkusíme štěstí, zvedám telefon. Country Rádio, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Pepa.
0: Pepo, vítejte. Tak nejsou to ani koleje, teda to jsem říkala nějak veřejně, ani vlaky, ani tunel. Tak co myslíte?
1: Strojvůdce.
0: Vy myslíte strojvůdce, že by v každé písničce bylo slovo strojvůdce? Jo. Jo. Leskáme tady všichni. No blahopřeju, tak vy tedy máte čich, máte pozorovací talent. Ano, průvodčí, kdybyste řekl třeba konduktér, tak bych taky brala. No a na vaši adresu přijde CDčko Hany a Petra Ulrichových a to jsou úžasné hlasy, krásná muzika. Moc blahopřeju a jako důkaz na závěr, jako čtvrtá nápověda zpětně, Jan Werich, strojvůdce Příhoda a hezkou sobotu, Pepo, naslyšenou.
1: Děkuju moc.
2: Víkend stopařů na Country Rádiu.
3: Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce Příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajfku a bandasku s kávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal bandasku s kávou, Příhoda, slavný strojvůdce, Příhoda. Vzal bandasku s kávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda, byl strojvůdce jistý, Příhoda, ten znal tunely, Příhoda. Byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na Příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabrzděte, teď jedete moc pruce. Kondukteři klejí a děti pláčí, Příhoda u stroje klidně obáčí. Hajci, zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, zlomíme si vás, Příhoda, ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. A to už se do zatáčky řídí vlak, Tobičovi hrůzou až přechází zrak, jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijížděti lokálku. Zachraňte, Příhodo volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, dokud naživu, Příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazejí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá pánu, Příhoda, co znal tunely. Příhoda zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky Přírody nedal spát v době Franty Příhody. Na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, Příroda, a její hlas. Příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde čas.
4: Viděl jsem mnoho, sykl tiše Vinetů, rudý spiduch vylézajíc pozadu z houšť.

0: dlužníci.
1: Staňte se také zkušenými stopaři. Bedlivě naslouchejte a odhalte společné téma soutěžních písniček. A třeba z toho i něco kápne.
0: Snů se ptáš, štěstí je jen muška zlatá.
1: Víkend stopařů už tuto sobotu a neděli ve vysílání Country Rádia.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Country rádiem na cestách.
1: Pěkné odpoledne. Jak se vám jede? Hlavně dobře dojďte. Pozor na D1, Brno, směr Ostrava, 194. kilometr, tam došlo k nehodě, stojí tam dvě havarovaná vozidla. Tvoří překážku na vozovce, tudíž je průje se zvýšenou opatrností. MHD Praha. Z důvodu prací na elektrifikaci linky 176 dochází od dneška, a to samé ještě bude platit zítra, tady v neděli 31. května, dochází tedy k obousměrnému přerušení provozu tramvají v úseku Anděl, Újezd.

0: recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Bye.

0: zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami. Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
1: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
2: Jo.
1: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
3: Nohama stírám rosu na koleji.
4: Ježišmarja, to je parádka.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Country Rádio. DAB+, to je i Country Rádio. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Pepa Šimek, Greenhorni, když náš táta hrál tady u nás na Country Radio. No a hrát budeme dál, zejména od 17 hodin písničky, které máte rádi a které chcete někomu poslat. Ano, v 17 hodin začínají písničky na přání. Objednávat můžete ještě teď přes SMS bránu, číslo je 720 00 11 11 a je sobota a to znamená, že písničky na přání jsou dvouhodinové. No a pokud byste chtěli volat, můžete třeba i hned 210 323 333 a písničku si objednat.

z mých rán. Volant mě do dlaní zebe, autobus muzejní krám, jak starý kocour si přede.

0: Jeden z hitů, jestli to tak můžu říct, Žalman a spol. Všech Vandráko Muza najdete na LP Žalman a spol z roku 1987. Já vám tady neustále upozorňuji vás na to, že jsou písničky na přání dnes dvouhodinové a ani jsem neřekla, kdo má dnes svátek. Tak si představte, pište si Ferdinand a Ferdinanda, to jsou krásná jména. Vaši sousedi mají svátek a pokud vy jste sousedi, tak máte taky svátek, protože je den sousedů, takže to můžete oslavit společně. No a dnes mají taky svátek v Rambory. Tak vám tady posílám jednu lahůdku. Byli ho nelzná, pěkné odpoledne. Je mezinárodní den v Rambor teda.
1: I work on the border. I see what I see. I work on the border. And it's working on me. I lie awake at night, knowing what I know. There's a price on the head of every border patrol. Where the smugglers do business, that's where I make a stand.

0: pak dám si 2-3 vany, prolezu chaty, stany a volám rozervaný. Anděli, už se zjev a už se spánek blíží a očička mi blíží a zaplať Bůh je tady a nějak mi i klekles.
1: Country počasí.
2: I odpoledne má převládat oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami, zejména na jihozápadě, dokonce i bouřkami. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty 24 až 28, na severovýchodě 23, na horách kolem 20 a vane mírný severozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Jaká bude neděle? Během dne od jihozápadu zaprší nebo i zabouří?

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Folkové Podviní je báječná akce, která se chystá na čtvrtek 4. června od 16 hodin a 30 minut v Přírodním parku na Praze 9 v Vysočanech. Zahrají například Pavlína Jíšová a Bohadlo, poutníci Vladimír Merta nebo Mirek Paleček. Olšovecký hudební rybníček 2026. Už 19. ročník se chystá na pátek 12. do soboty 13. června. Vystoupí Tučňáci, Jam Tour, Telegraf, Kateřina Mrlinová a spol., Gimplezi, AG Fleck, Petr Kocman a PK Band plus host Petra Černocká. Olšovec, sportovní areál Rybníček v Olomouckém kraji. Banjo Jamboree je nejstarší bluegrassový festival v Evropě s americkými Price Sisters a dalšími 20 kapelami, včetně legendárních pavěrek, proběhne o víkendu 12. a 13. června v Čáslavi v Letním kině. Sobotu 13. června od 15 hodin u rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici v Upolné vystoupí Epidemie, Vokobere, Pacific, Samson a jeho parta a Lenka Slabá a Triola. Vstupné od návštěvníků festivalu bude v plné výši věnováno i letos nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při Fakultní nemocnici Brno. Takže připomínám, sobota 13. června od 15 hodin u rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici Upolné. Tolik dnešní pozvánky. Hezký den a hezkou zábavu přeje Tomáš Adamec. A jako vždy připomínám, že podrobnější informace a další skvělé akce a užitečné věci najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Víkend stopařů na Country Rádiu.
1: Pěkné odpoledne, tak teď je tady zase chvilka pro soutěživé. Tak, co znamená víkend stopařů? To znamená, že my tady na Country Rádiu, konkrétně tedy já, budu klást návnadu nebo náklady. No a vaším úkolem, pokud chcete, bude vystopovat kořist. A ta kořist v této hodině je CDčko, rekonvalescence, které pošleme tedy za správnou odpověď. A abych to tedy ještě jednou shrnula, 4 písničky zazní, z nich tedy tu první už máme za sebou. Střelho zpívali bobři zpívali Střelho. Další jsou před námi, další 3 návnady. No a vaším úkolem tedy je vystupovat, co ty 4 písničky spojuje, co mají společného, jaké téma tedy Bezi vybral a k tomu tedy vybral ty správné písničky. Pokud vás tedy napadne správná odpověď, studio má číslo 210 323 333. Na řadě je nápověda neboli stopa číslo 2.

Hlásím stav po druhé stopě, po druhé písničce, zatím stav 0-0, zatím nikdo nevyhrál, jenom můžeme vyloučit slovo cowboy, které jste tedy volali. Cowboy to prosím není, i když je to zase samozřejmě kousek vedle. Tak já jenom shrnu ty stopy, paběrky zpívaly Zebra Dan a předtím Bobři Střelho. Nápověda číslo 3.

zpíval jsem štrejchla Pepu a ještě dnes se klepu po tom, jak rukou zvící cepu mě otloukala řepu. Zaspíval jsem jí Redla a ona jako stěna

0: štiky na palici, to jak popadla sukovici a hnala mě až na ulici, ale začínám už tušit, proč musí pořád do mě bušit, no má Laňka, má ráda jen Daňka. Tam mělo být, bude to tím, hele, Daňek je trošičku rostě.
1: Tak ještě nemáme správnou odpověď, opět zvedám telefon. Dobrý den, držím palce. Kdo pak se dovolal?
2: Dobrý den, ahoj, tady Martin.
1: Ahoj Martine. Přišel jste na něco?
2: Přišlo mi to, že jsou to zvířata, lesní zvířata.
1: No jste velice, velice těsně, ale kdybyste si třeba vzpomněl, jak kdysi na hodinách, ježiš čeho, přírodopisu, se těm zvířatům říkalo.
2: Sudokopitníci.
1: Já bych bral jenom ty kopytníky. Já nemůžu ručit za to, jestli to jsou tedy sudokopytníci nebo lichko, protože byl tam Laňka, Daněk, velbloud, kanec, zebra, kůň, že?
2: Tak,
1: jsou co? Laňka. To jsou licho, ne? Nebo ježiš, já nevím teď.
2: Tak to budou možná licho kopytníci.
1: Koně mají,
2: ano. Do toho nepouštěl.
1: Martine, kůň má jedno kopyto, že jo?
2: Kůň má jedno.
1: No jo, ale co ten kanec?
2: Ten má určitě víc.
1: Že jo, takže prostě se
2: tak
1: shodneme.
2: Tak to budou kopytníci.
1: No jasně, jste to řekl naprosto správně, ten začátek jsem jako neslyšela. No jasně, kopytníci. No babi Daněk dokonce v té písničkáři, tu Laňku a toho Daňka nechal na úplný konec, ale vy jste na to přišel.
2: To mě právě v tu chvíli trklo, že tam je to až na konci.
1: A nepovídejte, vy tam máte někde nápovědu, že jo? Nemáte?
2: Ne, ale babiho Daňka znám dobře, měl jsem ho strašně moc rád.
1: Věřím.
2: Tam to seplo potom už rychle.
1: Tak to vám teda spíná opravdu rychle. Já bych teda nechtěla být v roli posluchačů, já bych na to asi nepřišla teda nikdy. Mně se tady mluví, protože já to vidím, že jo, ty písničky vidím, já je pouštím a dokonce tady mám nápovědu, ale jste dobrý, pošleme tady CDčko, jo? Je, potřebuji adresu, zůstaňte na telefonu.
2: Jasný,
1: a jako důkaz ještě pouštíme čtvrtou písničku ve stmeni, jdou stáda sobů. A sobové, soby mají kolik? Jedno, kopyto nebo dvě?
2: No, to já nevím.
1: Já myslím, že to je sudo. No, víte co, pustíme písničku, třeba to tam bude, jo? Vydržte na telefonu.
3: Víkend stopařů na Country Rádiu.

Úžasná Eliška Kotlínová a její nabíjející muzika Domovská země, jeden z talentů country rádia. Tak Eliško, díky. Další hvězda dnes, Ferdinanda, která má svátek. Tak milé Ferdinandy, všechno nejlepší. A svátek má taky Ferda, samozřejmě jako kluk, Ferdinand. Vaše jméno je germánského původu, vykládá se jako riskující mír anebo připravující se k jízdě. Tak všem oslavencům všechno nejlepší a více popřejeme v písničkách na přání, které začínají v 17 hodin. Dnes jsou dvouhodinové. SMS brána čeká 720 00 11 11.

tvoje oči sebou, tak se mě vem, vím, že jsi

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

jenom tak od spola vyvrácenou tabulí. Tam nápis dávno sloupal čas,

do mě věl. Dva muži mladší pozdravil a starší žertem, co pak spěl a proč tu ležíš?

Tak tahle písnička Pod liščí skálou, tak to je pilotní singl ze stejnojmenného CDčka, respektive LPčka. Pod liščí skálou vydali Greenhorni, Honza Vyčítal, rok 1984. Možná máte doma. 14.47, pěkné odpoledne přeju, zdraví vás Jitka, teď je tady minutka v hodině dějepisu. Dnes je 30. května a když byl rok 1434, probíhaly stále husitské války a spojené síly kališníků a katolíků rozdrtily v bitvě u Lipan tábory ty sirotky vedené Prokopem Holým. Rok 1866, 30. květen, prozatímní divadlo, poprvé opera Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. A v roce 1918, 13. května, byla podepsána Pittsburghská dohoda o pozdějším založení států Čechů a Slováků.

Včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud.

jeden 49er všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nuggetům jako pěst.

0: Babi Rivola a Babi Daněk. Smutná neděle.
1: Country počasí.
0: Zítra neděle určitě nebude smutná, jak bude. Během dne od jeho západu zaprší, anebo i zabouří. Ráno má být většinou polojasno, během dne bude oblačnosti přibývat, postupně se přidají přehánky a bouřky. Teploty zítra 24 až 28, na horách kolem 19 a povane slabý mírný vítr, v bouřkách zesílí.
2: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
3: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
2: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
3: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
2: Nízkonákladová-realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.

Ahoj kamarádi, tady je zde nál Vřešťál celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Někdy stačí jen lehce naťuknout a vzpomínky se vrátí jako vlaštovky z jara.
1: Nezapomínej, když hrál jsem ten síl.
0: A tak se nám vybaví první lás.

0: žádný žert.
1: I kamarádi, s kterýma stálo za to vyrazit z města.
2: Táhnou krajinou podivný stíny.
1: Country Radio, s námi se vzpomíná až hamba. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Víkend stopařů na Country Rádiu.
1: Dobré odpoledne, tak teď je tady zase chvilička pro vás soutěživé pomahy a soutěživé dušičky. Tentokrát je ve hře CDčko Michala Duvka, ale hlavně váš ostrov tip. Jedna nápověda už je za námi, ano, jedna stopa je za námi, hudební. Veliká pláň Michal Tučný, tak to je první tedy nápověda. No a máme pro vás další tři stopy. No a pokud vás napadne, co ty čtyři písničky dohromady spojují, jaké téma, jaké slovo, případně jaká myšlenka, no tak máte vyhráno. Stačí zavolat do studia 210 323 333. Těším se a pouštím dávná dů číslo 2 kapitán.

0: První nápověda i druhá za námi. První jenom připomenu Veliká pláň s Michalem Tučným, teď Kapitán Kid Sing Sing. No a na telefonu jeden z posluchačů nebo posluchačka Kanty Rádia, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás do rádia, tady je Olin.
0: A Oline, hned po druhé nápovědě bys věděl, co spojuje všechny ty čtyři, které ještě ani nezazněly, ty písničky?
1: Tak zkouším to, tak mně to připadá jako útěk z vězení, nebo něco takového.
0: Útěk z vězení? No, ale to je neuvěřitelné. No tady už všechna rádia nastoupená ve skajti.
1: Teda, no, Olin, se všem.
0: Ty jsi se od rána připravoval, že jo?
1: No tak jako sedím v knihách, studuju a...
0: Že jo?
1: Poslouchám cerečka a podobně.
0: Útěk z vězení.
1: Tak jako zkusil jsem to, no tak vyšlo to, no.
0: Vyšlo to, čímž pádem si vyfoukl cenu, ale ona bude ještě další hodině. Já ti to moc přeju, Olinko. Dáme si ještě třetí a čtvrtou nápovědu. Ta třetí se jmenuje A slunce pálí je, nad tím si tady potvrdíme ten útěk z vězení jako téma, které spojovalo všechny ty čtyři nápovědy. No tak blahopřeju, tak co, napustíme Slunce pálí jen s Mirkem Hofmanem a tobě moc blahopřeju.
1: Moc
0: chytrá hlava jen. Otevřená.
1: Ahoj, ahoj, mě se krásně.
0: Teď ti medem, viď, ahoj.
1: To je medem pro policie, teď medovinou.
0: Dobře, ahoj.

0: mužíci.
1: Staňte se také zkušenými stopaři. Bedlivě naslouchejte a odhalte společné téma soutěžních písniček. A třeba z toho i něco kápne.
0: Se ptáš, štěstí jen mužka zlatá.
1: Víkend stopařů už tuto sobotu a neděli ve vysílání Country Rádia.

Skočil jsem do tmy. No a pokud máte rádi Epidemii, tak v příští hodině, po té 16. ve víkendu stopařů, budete moci vyhrát CDčko právě Epidemie. Před chvilinkou jsem říkala tady, že je 30. května, dívali jsme se tak trošku do historie a v roce 1866 je napsáno, že v Prozatímním divadle byla poprvé uvedena opera Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany, Naše chlouba, nebojím se říct. Je to komická opera, má tři dějství, libreto napsal Karel Sabina a právě světová premiéra byla 30. května 1866 v Praze v Prozatímním divadle. A zásluhou Emmy Destinové, což tedy je operní zpěvačka, nebo byla operní zpěvačka, byla v roce 1909 uvedena také v Metropolitní opeře v New Yorku. Je tedy považována za českou národní operu, část melodii zlidověla, určitě znáte, mamatička povídala. A tradičně ji uvádí hlavní světová operní pódia.

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Už v pondělí vás na Country Rádiu seznámíme s jedním tajemným místem,
2: na kterém se nachází televize a ne jen tak ledajaká.
1: Je to televize velká a je zabudovaná v podlaze.
2: Napadá vás, o jaké tajemné místo jde? Zkuste se zamyslet, kde je a proč je zrovna zabudována mezi dlažbou a pošlete nám vaše tipy na studio@countryradio.cz a v pondělí mezi 6. a 10. dobře poslouchejte.
1: Krom soutěžení a prima muziky vám tohle tajné místo odtajníme.
2: Zdraví vás Kačka s Vláďou.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
3: Včera jsem se vracel

zavedli mne jinam, než jsem chtěl. Dávno starou cestu domů neznám, větru už jsem všechno pověděl.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

na svatým kopečku u kostela. Bim bam, bim bam, jo, u kostela. Bouřlivá doba mě zapomněla. Bim bam, bim bam, bim bam. Občas jí zahlídnu někde vpředu. Bim bam, bim bam, jo, někde vpředu.

Měli jsme tu čest slyšet písničku z prvního LP Pavla Bobka Dík, že smím pár přátel mít. Johnny Cash a po 16. hodině Víkend

0: Antry počasí.
1: Zítra je neděle 1. května, během dne od jihozápadu zaprší nebo zabouří. Ráno by mělo být spíše polojasno, během dne bude oblačnosti přibývat, postupně přehánky a bouřky. Teploty 24 až 28, na horách kolem 19, povane slabý mírný vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.

0: Víkend stopařů na Country Rádiu.
1: Dobré odpoledne, tak ještě jedna soutěžička z kraje hodiny. Máme víkend stopařů, to znamená, že opět jsou položeny návnady, čtyři návnady, jedna už je za námi v podobě písničky. Mám kovboje Cejch s Mirkem Hofmanem a se Zelenáči. No a další tři návnady před námi, na pokud po nich tedy půjdete po těch stopách, na konci čeká Kořist. To jsem teda úplně jak Edward Storch. No a ta Kořist je v podobě v této hodině CD skupiny Epidemie a to určitě stojí za to. Takže nápověda číslo 2, Fešáci, Robert Moucha, šéfe a ještě telefon 210 323 333 pro vás.

0: Tak já tady postupně zvedám telefony, píšu si, co hádáte, mám tady třikrát koně. Koně to nejsou, no jak je to možné? Koně to nejsou, tak zvedneme zase telefon. Pěkné odpoledne, tady je víkend stopařů.
1: Tady je Jana.
0: Jeňčko, vítejte.
1: Chtěla bych se přihlásit tady do té soutěže. No, nevím, jestli to poznám, no. Ale řekla bych, že tam bude výpověď.
0: Výpověď myslíte jako vyhazov z práce?
1: Jako všichni dostali výpověď z práce.
0: Vy jste se taky připravovala od rána. No ano, je to prostě výpověď.
1: Ano,
0: rozvázání pracovního poměru.
1: Ano.
0: No ale víte co, o tom to není, to je teda dobře, že posloucháte, ale že to spojíte z dvou písniček. Mám kovboje cech, byla ta první nápověda.
1: Ano.
0: Ta druhá
1: ano.
0: Byla fišáci šéfe. A no. Teď bude třetí.
1: Půjďte si koním, ano.
0: Michal Tučný, jednou jsem taky pracoval, tak tam si taky pozlekneme o výpovědi a ještě rekonvalescence výkop. A vám to neuvěřitelně myslí. Takže pošleme CNčko epidemii, abyste si měla u čeho odpočinout, jo? Janičko.
1: Ano, jim moc krát. Děkuji a přeju vám zbytek pěkného dne.
0: Vám taky. Zase někdy, naslyšenou. Děkuju.

všechno hrozně kách. Za byt platím pěknou pálku, tak nemám ani na kořálku, kterou bych ty špatný zprávy splál. Jo, život není žádná láce,

0: Aha, tady jsme tady měli se střídat, no.
1: Viděl jsem mnoho sykl tiše Vinetů, rudý spiduch vylézajíc pozadu z houby.

0: dlužníci.
1: Staňte se také zkušenými stopaři. Bedlivě naslouchejte a odhalte společné téma soutěžních písniček. A třeba z toho i něco kápne.
0: Co se ptáš? Štěstí je jen muška zlatá.
1: Víkend stopařů už tuto sobotu a neděli ve vysílání Country Rádia.

Nejen vzdálený Pacifik, ale taky přítomný Pacifik na Country Radio Pepa Blažovský z CD Velká vlaková loupež z roku 1993. Ovšem taková country fontana, ta už vzdálená není. Když jsme prodávali už před Vánocemi vstupenky, no tak řekněme, že byla ještě vzdálená. Ještě v lednu, v únoru, no ale dnes je 30. května, to znamená za 14 dní to vypukne. Country fontana v Praze v sobotu 13. června dopoledne od 11 hodin se na vás těšíme. A sice na centrálním tenisovém dvorci na Štvanici, tady v Praze. Koho jsme pozvali? Hlavně vás, přijďte pobejt. Na jevišti bude, nebo na pódiu bude Ivo Jahelka, Honza Vančura, Plavci, Mirek Paleček, Míša Leicht, Acop Folk Team, Tomáš Linka, Přímá Linka, další a další, další. Mrkněte na www.countryradio.cz, tam jsou všechny informace, no a taky si tam můžete vstupenky, pokud je náhodou nemáte ještě, tak tam si je můžete zakoupit. Jinak pozor, od pondělí, to znamená od 1. června na Country Radio vypukne po celý týden soutěž o vstupenky na Country Fontány do Brna, Ostravy, Prahy. Budete si moci vybrat.

LP Trojka Ranger z rok 1971, ženění. No a teď bude poslouchání a blahopřání, protože za pár minut, tedy v 17 hodin, na Country Rádiu začínají písničky na přání a protože je sobota, tak budou dvouhodinové.

0: Antri počasí.
1: Jak bude zítra tady v neděli 31. května? Během dne od jihozápadu zaprší nebo i zabouří. Dopoledne a ráno má být polojasno. Během dne bude oblačnosti přibývat. Postupně se přidají přehánky, bouřky. Teploty zítra 24 až 28, na horách kolem 19 a povene slabý mírný vítr. V bouřkách přechodně zesílí.

máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vráka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. To nepřerazej drahý šminky, ani parfém Chanel číslo 5.

týdnu vrátí zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

0: na přání na Country Radio.
1: Pěkné odpoledne, vítejte. Dnes má svátek Ferda a Ferda. Ferdinanda a Ferdinanda. Přejeme všechno nejlepší. Vaše jméno je germánského původu, znamená riskující mír anebo připravující se k jízdě. Tak milí Ferdové a milé Ferdy jako holky, všechno nejlepší. Blahopřejeme i vám všem, kteří máte narozeniny 30. května, blíženci, hlavně hodně zdravíčka. No a třeba se najde nějaká ta písnička, která vám udělá radost. Milé Country Radio, prosím, zahrajte písničku Všechno nejlepší od Nedvědů pro Věru Šedivou ze Strního potoka u Mimoně, která dnes slaví narozeniny. Všechno nejlepší, hlavně zdraví a hodně pohody přejí děti Jitka, Radka a Martin s rodinou a všichni, co jí máme rádi. Písnička za okamžik, paní Věro, hlavně hodně zdravíčka, taky blahopřejeme. Milé Country Radio, k našemu výročí stříbrné svatby moc prosíme o písničku Báječná ženská Martina a Jarda Soumarovi. Tak Martino a Jardo, jste u rádia, u Country rádia. My vám tady všichni blahopřejeme a už hrajeme.
2: Tenhle příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Ano, a do písniček na přání se dá i volat 210 323 333. No a než někdo zavolá, tak se opět dívám mezi došlá přání. Prosím, milé Kanté Radio, zahrajte písničku Montgomery Jiřímu Jenčovskému. Milý Jiříčku, hodně zdraví, spoustu štěstí, moře lásky od nás máš, tak ať nám rosteš jako z vody, tím nám radost uděláš. Krásné narozeniny ti přejí rodiče, sestřičky Lenička a Adélka, babička s dědou a strýc Michal. Tak Jiříčku, za chvilinku písnička, já ještě zvednu telefon, vezmeme někoho do party, Country Radio, písničky na přání, vítejte. Haló.
2: Ahoj, tu tady Jana.
1: Tak prosím o stlumení rádia, protože se slyším sama sebe.
2: Já jdu dál jsem na zahradě.
1: Dobře, Jano, jakou písničku prosím?
2: Tak jestli by to šlo, tak od Jitky Vrbové, ještě Spíchata na skále.
1: Dobře, za chvilinku užívej na zahradě, za chvilinku písnička přiletí, jo?
2: Děkuji.
1: Ahoj.
2: Ahoj.

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Posloucháte písničky na přání. Mail, který dorazil, začíná přímo oslovením Milá babičko. Milá babičko, píše Petruša. Přeju ti hodně štěstí, hodně zdraví, hodně lásky a hodně pohody a pevné nervy. Užij si je pořádně. Tak zřejmě narozeniny, tak jo, tak já něco vyberu. Milé Country Radio, prosím pro mého kamaráda Rudu Krajhanzla písničku Těžkej šlapák. Děvčátko z hor mu přeje krásný a spokojný život. Rudo, ať ti to v životě klape.

0: Posloucháte Country Radio.
1: A písničky na přání. Krásný víkend všem, prosím, milé Country Radio, o nějakou písničku od Františka Nedvěda pro manžela Radka a doufám, že si užije čas na dostavníku a věřím, že to bude krásně strávený čas krásnou muzikou. Moc děkuju, Dana. Prosím, a písnička Závidím s Milenou Soukupovou. Písničku Závidím máme s Naďou Urbánkovou. Tak to je informace pro posluchačku Hanku, která tu píseň slyšela v našem rádiu před mnoha lety, moc se jí líbila. Tak a chtěla by píseň Závidím s Milenou Soukupovou. Tak já se ještě podívám, jestli máme. Jinak máme Závidím s Naďou Urbánkovou, tak když tak bych potom pustila tu. František Nedvěd v písničkách na přání.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: O písničku na přání si taky můžete zavolat. Krásný podvečer všem, milé Country Radio. Prosíme pro vás, pro celé Country Radio, pro všechny posluchače písničku U dvou borovic a moc děkujeme. Tři broučci, klidný a pohodový večer. Taky zdravím, mávám. Ahoj, Jitko, prosím tě, zahraj taky pro všechny posluchače Country Radia. Něco nového od Žalmana Lohonky, třeba Tři země, moc děkuju, Petr. Za chvilinku. Zvedám telefon, Country Radio, dobrý den. Písničky.
2: Dobrý den, jste tam? Ano.
1: Mio.
2: Já totiž vás slyším v rádiu s nějakým zpožděním nebo předstihem. Tak já bych prosila zahrát nějakou krásnou píseň od Marty Kubišové, ano, kterou tam máte. A to proto, že Marta Kubišová se na Country rádiu málo kdy hraje.
1: No, občas a taky, tak třeba Magdalenu dáme.
2: Třeba. A on mi to někdo zdůvodňoval tím, že to není countryová zpěvačka, no ale takových, který nejsou countryový zpěvačky, tam taky máte víc, tak bych prosila.
1: Je pravda, že nějaký ten pop se tam malinko vtlačí i do vysílání Country rádia. Tak díky za objednávku, Marta Kubišová, tak. Magdalena, za chvilinku, jo?
2: Děkuju a jsem Lída, děkuju.
1: Liduško, zdravím, naslyšenou.
2: Já jsem se nepředstavila, tak naslyšenou.
1: Hezký poslech, přeju.
2: Taky, zdra.

0: kde neschází mi nic.
1: Country Radio.
2: Prosím, zahrajte písničku Pampelišky paní Marušce Jinčovské z Rakovníka. Milá Maruško, hodně štěstí, zdraví, lásky, k tomu přijde i úsměv z lásky. Až tě život hýčká rád, každou chvíli, každý pád. Jenom to nej přeje manžel Jaromír, synové Jiří a Michal, snacha Lenka a vnoučata Lenička, Adélka a Jiřík. Milá Maruško, všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví. Milé Country Radio, srdečně vás zdravím a prosím o písničku k mým narozeninám od Boba Dylana, Blowin' in the Wind, který před pár dny oslavil 85. Moc děkuju, váš stálý posluchač Petr ze Žlebu u Čáslavy. Tak Petře, oběma všem hej.

Rádio, prosím, zahrajte Kousavou deku pro mou nejkrásnější ženu Ivanku k dnešním narozeninám. Brzy se těším na společné chvíle v osadě, ať je stále taková, jaká je, moc jí miluju a děkuju za vše, Michal. Milé Kanty Rádio, jste mojí jedinou radostí, žiju úplně sám, je mi 86 let, prosím, zahrajte písničku pro všechny, kteří vzpomínají na své minulé lásky. Vaya con Dios, srdečně zdraví Václav z Pardubic. Pane Václave, Iveta Simonová, vám pro radost a pro všechny vaše kamarády

0: Antri počasí.
1: Zítra čekejte, že zaprší nebo zabouří, ale dopoledne by mělo být polojasno. Teploty 24 až 28, na horách 19, povane slabý mírný vítr, v bouřkách přechodně zesílí.
2: Myslíte, že většina prodávajících nechce realitku? Nebo že má realitka předražené provize? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Žádné vysoké provize, žádné jednostranné smlouvy a komplikované jednání. Zjednodušte si prodej vaší nemovitosti. nízkonákladová.realitka.cz
3: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
3: No jo, tady jsem ještě nebyl.
0: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Moon and all your splendor, no only my heart. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif už líně prlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Hudačky na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý večer. Právě začíná druhá hodina dnešních písniček na přání. Je sobota a tak jsou písničky na přání dvouhodinové. Tak ještě přidám radu. Nejlépe je písničky objednávat v předstihu přes naše webové stránky www.countryradio.cz a nebo můžete v den konání ještě využít taky SMS bránu, číslo je 720 00 11 11. Tak komu budeme přát v této hodině? Ahoj Jitko, prosím tě, pošli do éteru nebo na dráhu píseň Tonyho Linharta Až stichnou bílé skály. Tu verzi mi Tony osobně nahrál na CD, děkuju, Iva. Tak najdu, zahraju, moc ráda. Jitko, mám prosbu, prosím písničku Jiřího Helekala. Jmenuje se Birmingham, moc děkuju a moc věřím, že ji pustíte, Tomáš. Dobře, tak za chvilinku. Milé Country Radio, prosím o písničku pro naši milovanou maminku Alenku Strakovou, která dnes slaví 70. narozeniny. S tímto vzkazem. Jsi nejlepší, máme tě moc rádi, mami, a za všechno děkujeme. Posíláme písničku a blahopřejeme. A my taky, Alenko, všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví.
2: Telegram s adresou svět,

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Tady jsou písničky na přání. Kdo pak se dovolal? Dobrý den.
2: Tady se dovolal jeden z potomků jeseterů.
1: Aha.
2: Polických. A chtěl bych k těm pamětníkům, oni pak na té desce, to byli ještě dva náhradníci teda.
1: Ano.
2: Ale všem potomkům, který to si vzpomínají,
1: ano,
2: na jejich slávu vlastně. Protože
1: takže vy jste jeden z muzikantů z té kapely, ano, z jeseterů.
2: Ano.
1: Tak můžete říct jméno, je teda, jestli chcete.
2: Koho?
1: No vaše.
2: Mě, moje.
1: No, jestli chcete.
2: Jo, Josef.
1: Dobře, tak Josef, a jakou mám vybrat od jeseterů?
2: No, tu v dělebním kříže maminko.
1: Hledám, jo, mám, tak jo, moc ráda zahraju. Pro všechny pamětníky, jo, a pro vás.
2: Jako,
1: tedy vzpomínkou na jeseter, jo? Hezkou sobotu, díky, ano, naslyšenou.
2: Díky.

0: Je nás hodně.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočkova.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč mi tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se stojí.

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Už v pondělí vás na Country Rádiu seznámíme s jedním tajemným místem,
3: na kterém se nachází televize a ne jen tak ledajaká.
2: Je to televize velká a je zabudovaná v podlaze.
3: Napadá vás, o jaké tajemné místo jde? Zkuste se zamyslet, kde je a proč je zrovna zabudována mezi dlažbou a pošlete nám vaše tipy na studio@countryradio.cz a v pondělí mezi 6. a 10. dobře poslouchejte.
2: Krom soutěžení a prima muziky vám tohle tajné místo odtajníme.
3: Zdraví vás Kačka s Vláďou.
1: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: zkušníci.
1: Staňte se také zkušenými stopaři. Bedlivě naslouchejte a odhalte společné téma soutěžních písniček. A třeba z toho i něco kápne.
0: Se ptáš, štěstí je jen muška zlatá.
1: Víkend stopařů už tuto sobotu a neděli ve vysílání Country Rádia.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Tady jsou písničky na přání. Dobrý den, kdo pak se dovolal?
2: Dobrý den, u telefonu posluchač Jan. Já bych si chtěl nechat zahrát písničku Zelený lučišník od kapitána Kida.
1: Dobře, a bude to Honzo pro někoho? Nebo prostě pro hezký večer?
2: Bude pro mého kamaráda Marka.
1: Tak Marka taky zdravíme. Díky, že jste zavolal, tak zase někdy naslyšenou. Tady je písnička.
2: Skvěle, děkuji, nashledanou.
1: Nashledanou.

Slyšel, jak srdéčko zraněné posledním

0: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Už žádné předražené provize a komplikované jednání. Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku. nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
1: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
2: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country Radio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

0: Daj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Country Rádio. Nově i v DAB+.

To bylo pořád, kam tak spěcháš, trempe kamaráde, já přijdu za tebou, přijď jen na malou chvíli, poplujem spolu. A jen se trochu ochladí, už ty paďoury ven nevytáhneš. No co, pustím country rádio, tam je potlach každou sobotu.

zas nemá doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamává, vítr je příhodný a stálý. Za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

zimních věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá. Nevíš, zda právě neumírám tam někde na ledových

barvu hlíny, kterou přinášela z hor. A jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil.

Jo, tyhle dlouhý sobotní večery já mám rád. Dám si trochu másla do grogu, prošťouchnu starou briérku, na houpací křeslo hodím deku vonící od léta kouřem táboráku a pustím country rádio. No to je ono.

Alcazar, Lone Star, Údolí oddechu, El Paso, Zlomená fajfka. Ty staré osady, kde jsem zanechal mládí, vzpomínky. No, asi taky ledviny. No což, starý parde, hrábni do strun.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Folkové podviní je báječná akce, která se chystá na čtvrtek 4. června od 16 hodin a 30 minut v Přírodním parku na Praze 9 v Vysočanech. Zahrají například Pavlína Jíšová a Bohadlo, poutníci Vladimír Merta nebo Mirek Paleček. Olšovecký hudební rybníček 2026. Už 19. ročník se chystá na pátek 12. do soboty 13. června. Vystoupí Tučňáci, Jam Tour, Telegraf, Kateřina Mrlinová a spol., Gimplezi, AG Fleck, Petr Kocman a PK Band plus host Petra Černocká. Olšovec, sportovní areál Rybníček v Olomouckém kraji. Banjo Jamboree je nejstarší bluegrassový festival v Evropě s americkými Price Sisters a dalšími 20 kapelami, včetně legendárních pavěrek, proběhne o víkendu 12. a 13. června v Čáslavi v Letním kině. Sobotu 13. června od 15 hodin u rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici v Upolné vystoupí Epidemie, Vokobere, Pacific, Samson a jeho parta a Lenka Slabá a Triola. Vstupné od návštěvníků festivalu bude v plné výši věnováno i letos nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při Fakultní nemocnici Brno. Takže připomínám, sobota 13. června od 15 hodin u rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici Upolné. Tolik dnešní pozvánky. Hezký den a hezkou zábavu přeje Tomáš Adamec. A jako vždy připomínám, že podrobnější informace a další skvělé akce a užitečné věci najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Sobotní potlach v

Nejznámější trampské písně i kousky dávno zahalené kouřem táborových ohňů. Prostě trampská sobota na Country Rádiu.

0: je to trýzení veliká, když v krku vedro pálí, na prérii za řekou šakal je v dálí. Šakal je v dálí. Šerif to vyuhání, na skleničku whisky, dceru doma zanechal, jak to činil vždycky. Jak to činil vždycky. Šerif to by s Vintropem, v krčině válí filky, jeho dcera Liberty nemá dlouhé chvilky. Nemá dlouhé chvilky. Našla si hned ochránce, jak to zákon radí. Byl to mladý Indiána jménem Sikot Hadí. Jménem Sikot Hadí. Když se šerif to vypak z nádání vrátil, přistil tam mladíka, jak si chvíli krátil. Jak si chvíli krátil. Potrestal ho na místě za ten kousek smělý. Jeho dcera Liberty pláče týden celý. Zbledla v líčku. Za to však zesílila v pase. Za několik měsíců v chatě ozývá se. A v chatě ozývá se.
1: Můj strejček, že když narodil se, to bylo slávy. Pan starosta gratuloval, bučeli krávy. Táta z něj chtěl každým coulem námořníka mít.

Jo, co pak asi dělá náš starý šerif Brady? No, jak znám jeho krásnou Mary, tak asi luxuje, klepe koberce nebo meje v okna. Já si k tomu aspoň pustím nějakou trampskou klasiku na country rádiu.

až zhasnou ohně nad oslavou, až loďky z kůry neuplavou.

síla peněz postaví hráz, až srdce trampuje.

Kam asi osud zavál moji krásnou zlatovlasou Kitty? No, patrně hlídá vnoučata nebo kouká na bednu. A já si zapálím dýmku, dám si něco ostřejšího a poslechnu si nějakou tu trampskou klasiku.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

svátek, Pete Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klek,

Řeka hučí, kačák hučí jak Mississippi, Niagara hučí teskně. No a já si zahučím někam do stínu a poslechnu si nějakou tu trampskou klasiku na country rádiu. Country.

Jo, to jsme si to letos užili. Každý pátek v hospůdce kytary zněly údolím a těch flašek. No, dneska si dám potlach na country rádiu a bude taky dobře. Country.

Dřevorubců žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávno stich. V noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim výsměch.

na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý,

nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na pět kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal. Když tu náhle výkřik zazněl,

10 koltů na to, cíl svůj i hned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč 5 kamarádů v tom též okamžení střelbu spustí, dokud by

světa, potom se budeme toulat v nejhezčí obědí, až příběh tý naší lásky se do světa rozletí.

0: vodáckou meku.
1: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trenské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jirouš.

Řeknu vám, letos se nám potlach moc vydařil. Přijela kupa kamarádů, Jerry píchnul půlku, ohnivec se snažil, jak topič elektrárenský, jenom šerif Bizon si mohl tu kytaru aspoň naladit. To na country rádiu, to i při potlachu vždycky ladí.

že nejlíp v listí psychika se čistí, ale zapomínáme, kde jsou naše kořeny, kde táta chodil bosky, co zbylo z nás.

0: jako život.
1: Tak šerife, zmáčkni tu svoji fňuknu, ať můžeme hrát a zpívat.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme první, ale opravdu skvělé album kapely Gentlemani.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

to bylo, když jste přijela předloni, náš ranč se na slunci hřál. Doprovázel jsem vás kaňonem na koni, údolím.

To bylo pořád, kam tak spěcháš, trempe kamaráde? Já přijdu za tebou, přijď jen na malou chvíli, poplujem spolu. A jen se trochu ochladí, už ty paďoury ven nevytáhneš. No co, pustím country rádio. Tam je potlach každou sobotu.

Jo, tyhle dlouhý sobotní večer já mám rád. Dám si trochu másla do grogu, prošťouchnu starou briérku, na houpací křeslo hodím deku vonící od léta kouzem táboráku a pustím country rádio. No to je ono. Country rádio.

Alcazar, Lone Star, Údolí oddechu, El Paso, Zlomená fajfka. Ty staré osady, kde jsem zanechal mládí, vzpomínky. No, asi taky ledviny. No což

co by rád byl, získal otec tvůj. Ty dosáhneš lehce, synu můj. Každý srdce otevře ti rád. Jen to moje, to už bude spát. Ale do všech žití u

0: zkušníci.
1: Staňte se také zkušenými stopaři. Bedlivě naslouchejte a odhalte společné téma soutěžních písniček. A třeba z toho i něco kápne.
0: Se ptáš, štěstí jen muška zlatá.
1: Víkend stopařů už tuto sobotu a neděli ve vysílání Country Rádia.

0: Kdybych já byl strašně bohatý, chodil bych doma furt nahatý. Koupil bych si televizí 5, z baráku bych nebyl z 5 let. Pak bych šel a koupil bych si desky, co na nich ty páni zpívají hezky. Já bych si je pouštěl zas a zas, s potenciometrem na doraz.
1: Dále bych měl těsně velký vůz, aby mi z garáže čouhal kus, na kterým by zlatý nápis stál, že jsem strašnej profesionál. Na zahradě obra bych stát měl, aby mi ho každý záviděl. Kvůli tomu neměl bych tam pot a místo dveří jen z trenýre kot.
0: To by bylo hrozně bezvadný, až by moje tělo neskladný tlouslo na břiše a na tvářích, zatímco bych vádal herbářích. Jak vyrábět z koní klece rum, který bych rozdával čundráku, neboť by byl děsně léčivej a já bych měl pocit hřejivej.
1: Na vandry bych jezdil ve fraku, za mnou uzda chaky bouráku, za ním ještě stěhovací vůz a v něm injekce na tetanus. Kristák by mi ošetřoval vous, každou chvíli stěky by se kous, protože bych pořád měl co pít a žalmy by mi zpíval Captain Kidd. Nakonec

0: stavil bych malý hospodě, tam bych seděl jen tak na schodě. A kdyby kolem nějakej tulák šel, já bych mu to hrozně záviděl. Jak tak pěkně do přírody jde, a ani trošku mu to nepřijde, že tu sedím na schodě tak sám. A tak bychom šli spolu na ten flám.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

městě sochám se klaníš. Na mostě mostů toužíš se smát.

přizná. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž, daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

Už jsme si toho říkali o chalupářích tolik, že by z toho mohli naši milí posluchači dělat i nesprávné závěry, kdybychom si neřekli ještě něco. Kdybychom si neřekli, že chalupník nemůže existovat jen tak sám o sobě, že potřebuje ke své existenci ženu a její kuchyň. A ne, prosím, obyčejnou ženu. On potřebuje ženu, která má naději na svatořečení. Každá normální žena, každá, co nemá vás, ale má takového toho nekňubu, co jí nic nepomůže, nic neudělá a neuklidí, je na tom přece jenom líp. Přijde neděle, ona upeče v klidu kuře, v klidu podtrhuji, dá ho manželovi nekňubovi na talíř a po kuřeti se jen zapráší. Manžel se pak svalí na pohovku, manželka po něm umije nádobí, a je pokoj, je pořádek. Co by za to taková chalupnická manželka dala, kdyby její rodinný život plynul v takovém idylickém ovzduší? Chalupnická žena taky teda obstará na neděli kuře, jenže jen zatopí v kamnech, už se přihrne do kuchyně on, její muž, její pán a služebník. Co to pro Krista pána nese zase v ruce? Hrnec, ale jaký hrnec, celý s prominutím ublemtaný, no jo, zase bude vařit klich. Samozřejmě, že bude, už je hrnec na plotně. A co to drží v druhé ruce, co to je zase za krám? Aha, zase nějaký kus železa. No ovšem, vždyť byla železná neděle. Vydáváte taky ty divné lidi, co postávají s hladově vytřeštěnýma očima u hromad železného šrotu nebo u kdejakého smetiště? To jsou buď milovníci starožitností nebo chalupáři. Vždycky tam nějaký krám najdou a přitáhnou domů, třeba aspoň starou železnou petlici. Na co? No na dveře ke kolničce, že ano, nebo k čemukoli, že je vlastně ukovaná na druhou stranu, no proto ji nese do kuchyně, on si ji překová, on si ji ohne, rozžhaví si ji v kamnech, že ano. Cože potřebuje jeho žena? Dělat oběd? Vždyť ať si ho dělá, on jí překážet nebude, on to bude mít za 3 minuty, nejdéle za 5 a zatím se mu ohřeje klich a půjde dělat ven. Jenže jeho ženě zdřevění oči, ona to ví, ona už dobře ví, co to je 5 minut. 5 chalupářových minut znamená, že to je 5 minut čistého času, jako v hokeji, a že každá minuta čisté práce je proložena nejméně 30 minut, ve kterému to nejde, kdy kam nahoří jako za dušičky, kdy se petlice nehne rozpálit a když se konečně rozžhaví, tak mu vyklouzne z kleští na podlahu, propálí

Petlice tuhle nebo tamhle, když se kuře v troubě nejenom nepeče, ale dokonce nastydlo tak, že kdyby mělo hlavu, jistě by začalo kýchat. Běží tedy do kuchyně a bože mě netrestej. Zatímco lelkovala venku u petlice, překypěl na plotně ten prokletý klich, vytekl natálky a řine se po dvířkách až na zem. Takový herberg. A kdyby jen to, víte, jak takový klich voní? Chalupníkova žena to ví moc dobře, milé posluchačky. A jestli to nevíte vy, zajeďte si někdy k nějaké rasovně, k nějaké kafilérii, když se to tam pálí. Zajeďte si tam a čuchněte si k tomu. Zrovna tak totiž vonívá nedělní kuchyň chalupníkovy ženy.

proč měl bych vstát a začít plít. Ať svítí slunce, nebo padá dešť, my dva sedíme

na loukách se zhmotňují představy vznešené. Říkali jim bíli, když ještě měli jména, pro obrazy ve slujích, reliéfy v kamenech, pro stopité síly, co je ve snech uzamčená.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

snad nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je previd, nevrací. A nesmí vám to nikdy přijít líto, kupte si auto a cucejte chyto. Odreagujte se psychicky, protože jestli byste na ní měli myslet,

0: vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
4: U nás domě říkají mi Franta Šiška, už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný do sprachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačknul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory.

opravdu byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu,

první třídu do Ostravy Intercity. Výdelňaku celou cestu valím kity a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region.

Navštívil jsem jednou Tatry. A protože mám doma takovou horolezeckou literaturu, kterou si strašně rád čtu, jak kdo dělal solo výstup a extrémní šestku a tohle, to mě všechno strašně zajímá, protože doma, když se to konzumuje, tak je to obzvlášť takový krásný. V teplu a v pohodlí prožívám s nimi bivaky a tohle to všechno. Tak jsem byl v Tatrách. Byl jsem v Tatrách na chatě Kamzík a tam je taková obligátní turistická cesta, kterou se šlape na Terinu neboli na Teryho chatu. Vydal jsem se za krásného dne, někdy tak v září, to znamená nikdy žádný sníh tam ještě nebyl. A nedodržel jsem jedno pravidlo, že turista, který není vybaven, není vycvičen a bojí se, což je můj případ, nemá se pokusit o sebe menší horolezecký výkon. Šel jsem a pěšinka zatáčela kolem takový nepatrný skály. Ta skála byla vysoká, asi takových 8 metrů. Crčel po ní takový jako potůček, mě se to zdal strašně romantický. Kolem chodili matky s dětma, všechny to obcházeli po té cestičce. Já jsem si počkal, když ten ruch turistický takhle trochu pominul a řekl jsem si, tak a teď přišla, Petře, tvoje chvíle. Ty nepůjdeš tou cestičkou kolem, ty přelezeš tady tu malou nepatrnou skalku. Říkám, nebyla vyšší než 8 metrů, děkuju pěkně, ono to stačí. To se ukázalo záhy. Já jsem vylez asi tak do takových 5 metrů, vejš to nebylo, a dostal jsem se do situace, do které se každý amatér asi v mém případě musí dostat. Nahoru to nešlo a dolů to bylo ještě horší. Teď jsem tam stál, takový nastřelený k té skále, a chvíli jsem stál, jako jsem říkal, to chce klid, nezbláznit se, osamělí mořeplavci taky jako vědí, co dělat prostě. Je nestratit rozum, je to otázka psychická. Drž se, počkej, rozmysli se, někde bude chyt nebo stup, dostaneš se nahoru, zlomíš to, překonáš sám sebe. Nic takového se nedostavilo. Furt jsem byl v tom jednom místě a pak už začaly ty nervy pomalu odkapávat. A já jsem takovým, protože jsem si říkal, jestli mě odsaď bude sundávat horská služba, tak to bude v novinách a neskutečná ostuda. Tak jsem spolehal spíš na zdatného turistu, který třeba půjde kolem, a začal jsem takovým tichounkým hlasem. To pomocně připadalo, že je trapný, tak jsem volal takový, halo. Halo. A protože nikdo nepřicházel, tak jsem nahlase přidával jako, halo. Tady je člověk. Halo. Já chci dolů. Nic se nedostavilo, vydržel jsem to tam asi 35 minut, ukrutně jsem se bál, pak ovšem odvaha se dostavila a nikoli směrem nahoru, ale směrem dolů jsem to slez, už to nikdy nebudu dělat. To je zážitek z Tater.

0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jeroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlak. 2. června se můžete těšit na hodinku s moderní trampskou písní. Navštíví nás totiž skupina Falešná karta.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: krade všechno, je mu jeho klavír.
1: Vždyť je to moje černobílá láska.
0: 87 kláves a pak teprv já.
1: 88, Naděl, pozor.
0: Když se večer začne stmívat, hrát ho nejvíc baví.
1: To je přece ta nejpříhodnější doba, ne?